0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
2: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.

0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
2: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Rádio Orion.
1: Zlepši si náladu.
2: Vzal si dva lízenky, dvě hypotéky. Měl z toho nervy, tak začal

0: pozore ke mně, nech tu srnku!
1: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
2: Setři a šetři s Futurem Ostrava. Nakup ve Futuru aspoň za 300, skoč do infostánku a účtenku vyměň za los. Setři ho a vyhraj slevu nebo poukázku.
3: Navíc 3. září proběhne velké slosování o poukázky v celkové hodnotě 50 000.
2: Tak setři a šetři.
4: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
5: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz.
6: Užijte si krásné léto s Balanciem. K nákupu doplňků stravy Balancio od nás dostanete zdarma kapsle pro bio prebio pro správné trávení během celého léta.
7: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
8: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
9: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Nákupy v online shop.cz.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz.
4: Užijte si krásné léto s Balanciem. K nákupu doplňků stravy Balancio od nás dostanete zdarma kapsle pro bio prebio pro správné trávení během celého léta.
5: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky. To je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
6: Brain Market. Míříš na vrchol hory nebo na svou oblíbenou procházku? Chceš žít zdravě? Máme pro tebe produkty pro energii, výkon a regeneraci. Brain Market. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Brain Market. Hrdý partner Beskidské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
7: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
8: Atención!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
10: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.

0: Ve Vítkách už naplno ladíme formu na novou extraligovou sezónu. A co ty? Budeš u toho? Permanentky na Vítky jsou právě v prodeji. Pohodlně online v aplikaci Moje Vítky i na pokladnách Ostravar Arény. Stávající permanentkáři, nezapomeňte. Vaše místo je rezervované jenom do pondělí 24. srpna do půlnoci. Tak neváhej, dupej pro permici a buď u toho s námi. Držíme ti místo. Za Ostravu. Za Vítky.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Mirá.
1: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
2: Migové.
1: Harley.
2: Xindle X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice za podpory Hitrádia Orion.
3: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Mami, proč máme všechno od konceptu?
6: To jen se zeptej tatínka.
7: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
8: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.

0: let se téměř zdvojnásobil. Za růstem stojí vysoké výdaje na obranu, sociální programy i splácení úroků. Někteří odborníci proto varují před hrozící rozpočtovou krizí. V Českých Budějovicích dnes začíná největší zemědělský veletrh v Česku, Země živitelka. Letošní 52. ročník se zaměří hlavně na propojení moderních technologií se zemědělskou praxí. Veletrh dopoledne zahájí premiér Andrej Babiš a ministr zemědělství Martin Šebestyán. Loni Země živitelka přilákala rekordních více než 132 tisíc návštěvníků. A teď už pojďme k nám do regionu.
1: Karvinský magistrát zaregistroval pro podzimní komunální volby všech 8 podaných kandidátních listin. Žádnou neodmítl. Čísla se budou losovat příští týden. Před 4 lety kandidovalo o jeden subjekt méně a v Karviné vyhrála volby tehdejší ČSSD, která získala v zastupitelstvu 23 mandátů. Volby budou 9. a 10. října.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A je to až k nevíře a dneska nikdo nezaspal, jsme tu kompletní. Ahoj Davide.
2: Ahoj, dobré ráno.
1: Ahoj Jasmin.
3: Ahoj Michale.
1: Ahoj vám všem, kdo jste u rády. Ano, tak startuje čtvrteční snídaně a odpálíme to s Egem a Robertem Burianem, protože žijeme len raz.
0: Hit Radio Orion.

0: Dance Monkey, takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio, 9 minut po 6. Dobré ráno. Dneska má svátek největší rozdělovač lidstva. Největší rozbuška v pizzeriích.
1: Jo, takhle.
0: Už tušíte, David, ví, co by to mohlo být? Je to Pizza Hawaii. Dneska je její mezinárodní den. Jinak mám tady nějaký zajímavosti. Vymysleli v roce 62 v Kanadě řecký imigrant Sam Panopoulos a dodneska se kvůli ní lidi hádají.
2: Jsi říkal, že má dneska svátek a dneska má svátek 20. srpna Bernard, tak jsem si říkal, jako Bernard je dobrý pivo, jasně, ale že by se kvůli němu někdo hádal v pizzerii.
0: Tak je to Pizza Hawaii, já se ptám, jestli to jíte nebo ne.
1: Dobře,
2: to je kontroverzní téma hnedka na začátku.
0: No jasně, já si to jako dobrovolně neobjednám v pizzerii, ale takhle když jdeš jako stahu a najdeš prostě třeba doma od toho, kdo jí, jako zbytek té pizzy, no tak samozřejmě i ten ananas chutná, že jo.
1: No, jako za mě stahu dobrý, ale stejně si myslím, že to vždycky oloupu ten ananas, že ho dám pryč. A vadí mi tam i ta nasládlá chuť po tom, co to odloupneš. Prostě ten otisk toho ananasu. Ale mě tam ta sladká prostě nesedí.
0: To mi na tom nevadí. Dobře, a co David?
2: No tak dlouho jsem Pizzu Hawaii neměl. A ani po ní nějak neprahnu. Vlastně, když už jdeme do pizzerie, tak jdeme do takového podniku, kde to ani nemají. Teda opravdu.
0: Jasně. Ale...
2: Takže jako... já si dám sklenku teď z toho úžasného vína, k tomu si dám Hawaii, to ne.
0: Ale třeba týden nejíst, tak se asi shodneme, že bychom to pojedli.
1: To jo.
0: Jaká další jídla jsou taková extrémní? Tak třeba mě napadá kuře z broskví, je taková věc, která vlastně... Koupe si to nedáš dneska, ale jako sníš to.
2: Taky to rozděluje společnost.
0: A nebo, nevím, jestli znáte řízek Pavlišov?
1: Neznám.
0: To možná,
1: David, googlím.
2: Nebo řízek Ondráš.
0: No, to
1: co
0: neznám.
1: To je?
2: Bramboráku.
0: Jasmin si to vygooglí, Jasmin je totiž Pražanda, my jsme z východních Čech a řízek Pavlišov, prosím vás, je řízek s houskovým omaštěným knedlikem a se zelím. Takže to je to takový vlastně vepřo knedlo zelo, jenom tam je prostě řízek, no.
1: A koukám i na Ondráše a ten se mi líbí asi víc teda.
0: Co je Ondráš?
2: Kdo je Ondráš?
0: To, a počkej, to se jí kde, tohle.
1: Je to nějaký plnění, to vypadá, je fakt jako bramborák a
2: to je bramborák plněný masem.
0: A kdy to vypadá, kdyby už to už někdo jedl?
1: A prosím tě.
0: Takže dneska mezinárodní den pizzy Hawaii. Takhle, ať vaše chuťové buňky jsou nastavené na cokoliv, je to vaše věc. My si teďka dáme Linkin Park a to bude chutnat nám všem. Hezké ráno.

0: čtvrt na sedm, pár minut k tomu, vy ladíte čtvrteční Hit Radio, tohle je snídaně šampionů a taky Codeline. Dobré ránko.
1: Všimli jste si, že čím jste starší, tak tím mladší vám připadají starý lidi, jakože když mi bylo 10, tak třicátník byl pro mě strašně starý člověk, jo, pomalu v důchodu, ale pak ti je těch 30, jo, a vlastně si říkáš, že když jsme mladí lidi, teď to je nádhera ještě.
0: Tohle se připomíná text od jednoho českého zpěváka, jak tam máš, jo, když jsem v Lesná Gimpla viděl čtvrťáky, řekl jsem, co to je za chlapy, ty máš na tož baráky, jo. Takže opravdu to tak je. A já si říkám, vlastně dobrá úvaha, říkám si, kolik mě je, 35, a lidi kolem mě mi připadají pořád jako, že jsou mladí, jo, takže kde se to zastaví, až nám bude 60, tak budeme si připadat, že jsme mladí a budeme nosit úplný prostě skinny jeans jako chlapy, nebo...
1: Já tady koukám, že ve středověku byli považovaní za starý lidi už kolem 40, potom před 15 lety lidi v průzkumech označovali za začátek stáří 63 let a dneska je ta hranice podle nějakých studií 73 let, tak kde vám připadá ten člověk starý?
0: No, jestli můžu mluvit za sebe, tak mně přišlo stáří v tu dobu, když jsem zjistil, že jako nemůžu jít dvě po noci po sobě na kalbu. No, že pak prostě se zapaříš a tři dny se z toho léčíš. No.
2: Já jsem viděl teďka na Facebooku nějaký citát, že dostal jsem se do toho věku, že když vidím židli, tak si sednu. A tak to nějak já cítím, no. Člověk na sobě poznává to stáří a ty, co mu předtím přišli starý, mu teďka zase tak starý nepřijdou, protože co nám nakonec jinýho zbývá, že jo?
0: Tak ono s tím se s ním, ono když si sedneš tak a uděláš takový to... Tak to už je fakt něco špatně, jako. Hele, věk je jenom číslo, jo.
1: Přesně.
0: Si a Kendrick Lamar, The Greatest, za malou chvíli pro vás a taky aktuální doprava, ať víte, jak to ve čtvrtek jezdí. Hezké ráno.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
4: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
5: Setři a šetři s Futurem Ostrava. Nakup ve Futuru aspoň za 300, skoč do infostánku a účtenku vyměň za los. Setři ho a vyhraj slevu nebo poukázku.
6: Navíc 3. září proběhne velké slosování o poukázky v celkové hodnotě 50 000.
5: Tak setři a šetři.
7: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
8: Potřebujete na chvíli vypnout a nadechnout se horského vzduchu? Hotel Trojer v Beskydech vás zve na pobyt plný odpočinku. Čeká na vás wellness a saunový svět, minigolf, pohodová atmosféra, jedinečné výhledy a restaurace s moderní českou kuchyní. Ať už plánujete romantický víkend, odpočinek ve dvou nebo útěk od každodenního schonu, Hotel Trojer je tou správnou volbou. Rezervujte na troyer.cz. Hotel Trojer. Beskydy jako na dlani.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
11: Pepo, vstávej.
12: Nemusím.
11: Pepo, už je 8, vstávej.
12: Nemusím.
11: Je pátek, Pepo.
12: Nemusím.
11: Musíš už jít.
12: Nemusím.
13: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
14: Brain Market. Míříš na vrchol hory nebo na svou oblíbenou procházku? Chceš žít zdravě? Máme pro tebe produkty pro energii, výkon a regeneraci. Brain Market. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Brain Market. Hrdý partner Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
15: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 49,90. Rabit, 90 řeznictví po celé České republice.
16: Stavebniny Janík. Stavebniny
17: Janík. Podlahové desky Fermacell nejvýhodněji nakoupíte v síti prodejen Stavebniny Janík.
16: Stavebniny Janík. Stavebniny.
17: Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.
18: Zažij vrchol léta na Slezské hartě. Doráž 21. až 23. srpna do Leskovce nad Moravicí na festival dračích lodí. Přijď fandit a užij si kromě jiného koncerty revivalových pecek jako ZZ Top, Luciáni, AC/DC nebo třeba afterparty s DJs. Máme super program i pro děti. Dračí lodě harta.cz.
19: Rádio.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně na Ostravsku mezi Šenovem a Horní Datyní. Leží na vozovce dva spadlé stromy a na místě probíhají odklízecí práce. Počítejte s omezením, moc to tam nehoňte.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio Orion.

0: Swift.
1: Dáváte si čtvrteční Hit Radio a dejte si Davidu ranní update.
2: Ranní update.
3: Prince Harry a Meghan se po 6 letech plánují vrátit do Británie, přestěhovat se mají ještě během srpna a jejich děti nastoupí v září do britské školky. Harry s Meghan se ale k plnění královských povinností nevrátí. Tající ledovec ve Švýcarsku vydal těla dvou horolezců po 34 letech. Dvojice Belgičanů zmizela při výpravě v Alpách v roce 1992 a tehdejší pátrání bylo neúspěšné. Jejich ostatky objevil letos v létě turista a totožnost následně potvrdila analýza DNA. Prázdninová láska z Valašského Meziříčí vydržela už 60 let. Manželé se seznámili při stanování v roce 1965 a o rok později měli svatbu. Teď oslavili diamantové výročí a na radnici si znovu řekli své ano.
1: Hezky, takže letní románek, co neskončil v září teda. Valašské Meziříčí.
3: Krásná wow. Summer love 60 let.
1: Myslím si, že to je extrémní sport vydržet s někým, koho potkáš třeba na Mácháči.
3: Jak jste na tom vy vlastně vůbec?
1: Tak já jsem ještě s někým 60 let nebyl, jestli se ptáš na tohle.
4: Jak dlouho? Já 4,5 mám teď vztah.
1: Já poslední 2. A ty?
3: Já 9.
4: No, no. Teda, to je držák.
1: David se zeptal proto, aby se mohl pochlubit,
4: přesně,
1: že to číslo je, že to číslo je největší. A to taky. Pojďme na muziku. Tohle je jedna z nejzásadnějších kapel 90. českých rockových kapel Alice. V nejznámější sestavě se zpěvákem Danem Bartou. Jak se to vyslovuje, David? Je to Alice nebo Alice?
3: Tak je česká, tak asi Alice, ne?
1: Tak Alice. Kapela z Plzně původně. Ani náhodou na Hit Rádiu. Hezké ráno.

0: 6.39, tohle jsou hity na Hitrádiu pro vaše lepší ráno. Čtvrteční ráno s vámi Michal, Jasmin a David. Na česko-polských hranicích se pohybuje volně žijící puma a nikdo neví, odkud vzala roha. Možná jste tuhle informaci už slyšeli. No a od nás asi jediná rada, že pokud vyrazíte na houby tady v tom kraji a uvidíte v křoví podezřele velkou kočku, tak na ní asi nedělejte ččč.
1: Myslím, že tady ty zprávy se množej a třeba dojdeme do bodu, kdy si uvědomíme, že pumy prostě ve volné přírodě žijí.
0: A mně přijde, že poměrně nedávno taky se někde řešila takováhle puma, takováhle kočička. Nicméně mě tak napadlo, jak se na kočky volá v ostatních zemích, v ostatních státech, jo? Kdybychom si chtěli přivolat kočku, jo? Tak jsem tady našel, že v Německu to je mici mici, polsky to je kiči kiči, bulharsky mac mac, anglicky hey baby.
1: Tomu tvému slovníku přestáváme věřit.
0: Anglicky to je kiri kiri prý, slovensky cici cici, Libanon, pozor, Libanon je nejzajímavější. Ps, ps, ps. Ps, ps, ps. Ps, ps, ps, ps. Cikán, romsky, mačko mačko tady je, španělsky gat gat, japonsky neko neko a vietnamsky meo meo.
2: Meo meo.
0: Tak kdybyste
2: cici cici mě baví.
0: Cici cici, tak kdybyste náhodou jeli do nějaký takovýhle země, tak víte, jak volat na kočky.

0: a taky aktuální doprava. Hezké ráno.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
2: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
3: A?
2: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
3: nepřežijí.
2: Naštěstí Baumax má řešení.
4: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Azore, ke mně, nech tu srnku.
6: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
7: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
8: Chceš práci, která má smysl? Která nabízí unikátní příležitosti. Pracuj pro společnost Huisman a svoje výsledky můžeš vidět po celém světě. Vyrábíme špičková strojírenská zařízení již přes 90 let. Přihlas se na práce@huisman.cz a dělej, co tě baví. S Huismanem ze Sviadnova až do celého světa.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
10: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.

0: flašky, kufříky vyměním za kuponky. Školabová!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. Z Moravy a Slezska jste nám nahlásili překážku v plynulosti provozu na D35 na 278. kilometru ve směru na Olomouc. Stojí odstavené osobní auto.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Vítejte s námi, to nám dělá radost. Tohle je Pink Trustfall Hit Radio v 6.51.
1: Dneska slaví 61 let jedno rokový dítě. A narodilo se dost netradičně, jo. Song Satisfaction od Rolling Stones, určitě znáte asi všichni. A ta story, která za songem je, je naprosto legendární, protože Keith Richards, zakládající člen, spal v hotelu na Floridě. Nějak se v noci najednou probral, vzal kytaru a na kazeťák nahrál takový dost špinavý riff, který mu zrovna přistál v hlavě. No a pak usnul, chrápal, nahrálo se tam i to chrápání, on to ráno vůbec nechápal a vlastně tomu moc nevěřil. Přišlo mu to taková fakt jednoduchá melodie a všichni ho přemlouvali, ať to vydá. A hele, jako jak to skončilo.
0: Já si myslím, že ten příběh je tak jako zhezčený, aby na tu kapelu byl lepší pohled. Já si myslím, že Keith se prostě vrátil z nějaký totální kalby. Byl úplně vylitej. Pak se probudil a řekl si, ale mám nápad, neudělám nějaký song prostě, no. Tak to prostě nějak nahrál, no. Tak si myslím, že to bylo, teda nevím, nechci teda jako někoho, no.
1: Ale 61 let potom a furt to funguje.
0: No neskutečný, hlavně taky mě na nich baví to, že pořád fungujou a že tady jsou právě songy jako Satisfaction, ten si rozhodně zahrajem, ale i třeba tohle z té Bublá pod náma, Anybody Seen My Baby, konec 90. a že vlastně jako furt vydávají a furt to je dobrý, jo. Tak jdeme na to Satisfaction?
1: Jdem na to.
0: No jo. Tohle je klasika, takže 61 let, co se tohle narodilo právě dnes, Rolling Stones, I Can't Get No Satisfaction, tak si to moc užijte, jsme Hit Radio, dobré ráno.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
2: Nákupní centrum Géčko.
3: Sportovní nadšenci, pozor! V Géčku pro vás otevíráme další prodejnu sportovního oblečení a vybavení. Poprvé v Ostravě je tu Martes Sport. Martes Sport. Začněte vaše sportovní kroky s tou správnou výbavou. Najděte svůj styl s Martes Sport v Géčku.
2: Nákupní centrum Géčko.
4: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
5: Teď je čas na měření zraku zdarma. Odborně a bez podmínek. A brýle za ceny, co vás potěší. Oční optika Gemini. www.geminioptika.cz.
0: On air.
3: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Kontroly zaměřené na nelegální prodej kratomu a dalších drog odhalily problémy ve většině prodejen. Pochybení našly úřady u více než 60% z tisícovky kontrolovaných míst. Celkem zaznamenali 900 případů protiprávního jednání, ve třetině případů šlo dokonce o trestný čin. Inflace v Evropské unii v červenci mírně zrychlila na 3%, v Česku ale ceny meziročně vzrostly jen o 1,3%. Česko tak mělo druhou nejnižší inflaci v celé Evropské unii, hned po Švédsku. Ceny v poslední době tlačí vzhůru především dražší pohonné hmoty kvůli konfliktu na Blízkém východě. České kluby dnes čekají úvodní zápasy závěrečného předkola konferenční ligy. Hradec Králové na Blízkém východě. České kluby dnes čekají úvodní zápasy závěrečného předkola konferenční ligy. Hradec Králové nastoupí v Aténách proti Panathinaikosu a Jablonci.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Stále vám přejeme hezké ráno.
2: A krásný čtvrtek, ahoj. Snídaní šampionů. Na tuhletu story se těšte. U Baltu našel chlap při uklízení nějakýho prajglu poklad za 100 000 a asistovali mu u toho husa, kačer a pes, který má naprosto fantastický jméno, takže na to počkejte.
1: Zítra jako začátek z večerníčku, rozhodně nechujte daleko od rádia. Sam Felt a Jonas Blue, další hity pro vás.
0: Hit Radio Orion,

0: takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio. Ano, už je čtvrtek, díky bohu za ty dary. Krásné ráno v 7.05. Představte si, že jdete uklízet pláž s husou, kačerem a psem a najdete jantar za 100 000 korun. Tohle je příběh od Baltu. Tady borec vyrazil sbírat odpadky s husou jménem Sunny, s kačerem Virkem a psem Kundelínem. A ten vyhrabal z chaluch obří jantar.
1: To je fakt jak z nějaký pohádky od bratří Grimmů.
0: Takhle, hlavně ten jantar neotvíraj, žádný pravěký komáry tady nechcem. Nevím, jestli vzpomenete, ale v Číně taky ti jantaři experimentovali a pak jsme k sobě nemohli blíž na 2 metry. No, není to tak dávno.
1: Mě asi víc než ten poklad vlastně opravdu baví ta úklidová četa. Jo, husa, kačer a pes Kundelíny, to je prostě
2: skvělý. Mě zase napadlo hnedka, jak si to rozdělej, protože podle mě, podle zákona by se měli rozdělit 25% každý.
0: Takže to vychází, jsou 4. Takže no. Každý bude mít 25% tady z toho nálezu. Za kolik to bylo? Jantar za 100 000 korun. Jantar za 100 000. No tak by nás zajímalo, jestli byste někdy našli něco takového.

0: svýho nějaký takový poklad, co vy?
1: Ty jo, vždycky jsem chtěla chodit s takovým tím detektorem kovů a něco hledat, ale nikdy se to nestalo. No. A pořád ten sen mám teda. Nechtěli byste někdo se mnou?
0: Jít hledat, jako, já občas takhle, jak hodně jezdím po republice, občas potkávám takový lidi, co chodí po poli takhle s tou tyčkou a hledá a říkám si, to doví. A vždycky si říkám, mě by zajímal ten příběh toho člověka, že jestli něco fakt najde.
2: Jestli něco někdy našel, přesně se nad tím zamýšlím.
0: Klidně to nám určitě napište, no, já si vzpomínám teda na sebe, já jsem jednou z Labe u babičky vytáhl starý kolo. Mm-hmm. Hodil jsem tam jen tak, že zkusím hodit háček a najednou se to chytlo, ne? Říkám, tyjo, tak to asi nebude jako nějaká velká ryba, přece jenom ta řeka tady teče, je to docela mělký. A najednou tahám kolo. To mohlo být třeba kolo z roku 1900, jo. Bylo geniální. Co ty, Davide, nějaký poklad někdy snašel?
2: Jestli, tak se na to nespomínám, takže já ne.
0: Necháme to na posluchačích. Tak pojďte nám rád vědět, jestli jste někdy objevili takovýhle poklad a jestli třeba...
1: To je bonusová otázka, no, jestli jste někdy slyšeli lepší příjméno, než je Kundelínus. To nám taky napište.
0: WhatsApp 777-937-777, sem nám to můžete poslat i jako hlasovku, případně klasicky SMS-kou. Teď vám letí další hity, tohle jsou Činasky na Hit Rádiu v 707. Potkal jsem tě zase.

0: čtvrt na 8, tohle je čtvrteční Hit Radio, dobré ráno. Bavili jsme se o tom, že chlap u Baltu vyrazil sbírat odpadky s husou Sunny, kačerem Virkem a psem Kundelínem a ten vyhrabal z chaluch obří jantar za 100 tisíc. No a ptali jsme se vás, jestli jste objevili nějaký nečekaný poklad při úklidu a co si myslíte o tom jménu toho psa?
1: Tak David z Brna píše, ránko týme, Kundelínus je top, my máme jen v uvozovkách žerička. A jednou jsem našel na ulici kovovou 50 korunů, ale jen ten kruh bez zlatého středu. Prý to má taky nějakou cenu, asi pro sběratele, tak jednou uvidím.
0: Já si myslím, že to žádnou cenu pro sběratele nemá, protože když tu 50 vezmu a doma do toho majznu do prostřed, tak to asi vypadne, ne? Ale jestli to nějaký sběratel chce, tak není problém. Uděláme. Vyrobíme. Taky píše Katka, krásné ráno, já nenašla asi nic, ale mamka našla trilobita asi 5 cm průměr. A ne, horší jméno pro psa neznám, ale řekni mi, jak vypadá 5 cm prostě průměr trilobita.
1: Ale počkej,
2: tak
1: trilobit.
2: Takže 5 cm máš natrénováno, ne?
0: Nemůžu říct, že jsem to nečekal od tebe, Davide, tady tu podpásovku. A nemůžu nesouhlasit. Coldplay, Little Sims, Burna Boy. To jsou další hity pro vás. Tohle je Hit Radio, minuta po čtvrt na 7. Dobré ráno. Šampioni.

0: jsou Coldplay, Little Sims, Burna Boy, taky čtvrteční hit rádio v 7.19. My jsme se tady bavili o tom, jestli jste někdy našli nějaký poklad. Napsal nám David, že našel na ulici kovovou 50 korunu, ale jenom ten kruh bez zlatýho středu a prý, že to má nějakou cenu. No a já jsem říkal, že pokud by to mělo nějakou cenu, tak to stačí prostě vyklepnout, ne? No a David píše, no Michale, jen to zkus, kladivo nebo palicu rád zapůjčím, to píše David z Brna, jo. Takže jsme se tady potom začali přemýšlet a já říkám, tak ten kruh snad to jde vyklepnout, ne? A co našel David? Zajímavá informace, já to fakt nevěděl.
1: No, že česká 50 koruna je vyrobená z jednoho kusu materiálu a nemá samostatný střed.
0: Takže to uprostřed, to, co má jinou barvu, prostě to tam jako není jako nějak dodělaný, dolepený, jo.
1: Jedině to nějak vybrousit nebo vyvrtat.
0: To je neskutečný, no, ale já tomu nevěřím. Já jenom obětuju tu 50 korunu. A dneska do toho budu mydlit všim, dokud to nevypadne, jo. Tak, ale jako zajímavá informace, já jsem si fakt myslel, a co ty Jasmin, myslel jsi, že to jako je jeden celek, nebo že to je spojený ze dvou věcí?
2: Mám-li být upřímná, Miško, no. Tak jsem nad tím nikdy nepřemýšlela.
1: Hle, ale počkej, Jasmin kovový vůbec nenosí.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio. K obědu podáváme na Hit Rádiu speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie. Hlavní chod, mega hit, na který si zapomněl.

0: kapelnář. Každý pracovní den od 12. Nabídka pracovních míst.
1: Chcete posunout svou kariéru? Hajdík hledá kolegy do výroby, skladů i kanceláří. Moderní prostředí, nejnovější technologie a firma, která investuje nejen do inovací, ale i do svých lidí. Více na nelakujeme.cz. Co mají společného auta předních světových značek? Technologie z Highlight Czech. Přidejte se k našemu týmu v Ostravě Hrabové. Hledáme operátory výroby, skladníky i seřizovače. Na seřizovače čeká nástupní bonus 50 000 korun. Highlight Czech. Budoucnost mobility začíná právě tady. Více na www.hilite.com, sekce kariéra. Hledáte práci, která má skutečně smysl? Náš domov pro seniory Sluníčko v Ostravě Vítkovicích hledá zdravotní sestry, pracovníky v sociálních službách a kuchaře. Přidejte se k nám a pomáhejte s láskou. Více informací na www.domovsluníčko.ostrava.cz.
0: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz. Skřípou okna, drhnou dveře, slyšíš zvuky divé zvěře? Ekodoma to má v ruce, servis oken po záruce, ekodoma.cz.
2: Největší nabídka školního sortimentu na Seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
3: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Ostravy. 25. až 27. srpna ožije Slezsko-Ostravský hrad rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou, legendárním Drákulou nebo odvážným muzikálem 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
4: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, bardos.cz.
6: Houston, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
7: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leťte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
6: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
8: Scháníte spolehlivé rodinné auto se všemi zárukami, jistotou a skvělou cenou?
9: Auto ESA to je vaše správná volba pro kvalitu, garance i prověření vozu.
8: Auto ESA to je první a jediný český certifikovaný prodejce ojetých vozů.
10: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
11: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
12: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, z Moravy a Slezska hlásíte překážku v provozu. Na Přerovsku v horním újezdě leží na komunikaci spadlý strom, dávejte tam pozor, moc to nehoňte.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Orion.

0: Hit Radio 7.32 a tohle je Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Polský plavec jako první člověk přeplaval Balt ze Švédska do Polska. Na 160-kilometrové trase strávil přes dva dny bez spánku a bojoval s chladem i vyčerpáním. V posledním rozhovoru se nechal slyšet, že během plavání dokonce halucinoval a viděl auta, budovy nebo kočky. Ester Ledecká po 4 letech mění značku lyží, trojnásobná olympijská vítězka končí u Kestle a nově bude závodit na lyžích Head. Přestup oznámila originálním videem na sociálních sítích. Adidas poprvé vytvořil fotbalovou kolekci pro domácí mazlíčky, spojil se přitom s předními světovými kluby a nabízí oblečení určené přímo pro čtyřnohé fanoušky. Kolekce tak umožní fandit ve fotbalových barvách opravdu celé rodině.
0: A když se někde v parku servou psi, tak možná bude na čase zjišťovat, komu fanděj.
2: Ten náš, to je Spartián, ten jejich byl slávista, no dnes to.
0: A jak poznáš psa, co fandí Baníku?
2: No schválně.
0: No bomba, krátký zobák. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka s kozlem, tento týden hrajete o výhru v hodnotě 5000 korun. Nové ochucené nealko kozel 0% a k tomu voucher na e-shop, kde najdete trička, pivní půl litry, prohlídky pivovaru a spoustu dalšího. Tak pokud tohle všechno chcete vyhrát, napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Posloucháte Hit Radio, za to jsme moc rádi. 7.37 a je tu rychlá pětka. V té celý tento týden hrajete o výhru v hodnotě 5000 korun od Kozla.
1: Vyhrát můžete ochucený 0% nealko kozel, v něm tři nový příchutě, černý rybíz a třešeň, citron, bezinka, taky meruňka a meduňka, no a k tomu voucher na e-shop.
0: Rychlá pětka. A o tohle všechno si dnes zasoutěží Honza z Měšic. Hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Ahoj. Dobré ráno. Jaké má ráno Honza z Měšic, co?
2: Hele, pracovní.
0: My taky.
2: Bohužel už v práci. Pochopil jsem.
0: My taky. No tak Honzo, máme pro tebe teda, máš možnost vyhrát voucher v hodnotě 5000 korun od Kozla, tak připraven, jdeme na to?
2: Jdeme na to, zkusíme to.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Jak se nazývá člověk, který nemá vlasy?
2: Plešatý.
1: Ano.
0: Ano.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Číslovka 11 je surá nebo lichá?
2: Lichá.
3: Mm-hmm. Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Jaký tvar má dopravní značka zákaz vjezdu?
2: Kulatý.
1: Ano.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Kterým prstem běžně ukazujeme, Honzo?
2: Tak můžeš jakýmkoliv, ale většinou ukazováčkem.
0: Ukazováčkem, někdy prostředníčkem, že jo?
2: Prostředníček je už horší, no.
0: A poslední, pátá otázka.
1: Kolik slabik má slovo rádio?
2: 3.
0: A Honzo, já ti můžu říct, že vy hra váš!
1: Gratulujem!
0: Jaká otázka ti přišla z těch 5 jednoduchých otázek nejtěžší, co?
2: Ta poslední slabiky po ránu.
0: No, a já jsem si říkal, že to musíš dopočítávat. No tak.
2: Jsi říkal, přesně, 1, 2, 3.
0: A to je jako, ale, já, ale my to máme, jo. Hele, celá republika to má naučený z té reklamy. Tablety, no,
2: jo.
0: Víme, no. Takže Honzo, vyhráváš voucher od Kozla na 5000 korun, tak je nealko parádní pivka. A my ti přejeme hezký čtvrtek, zvládni to v práci.
2: Vám taky krásný čtvrtek a pokud možná hezký víkend v pátek.
0: Děkujem,
2: čau. Mějte se hezky.
1: Ahoj. Ahoj.
3: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
4: Kozel přišel ovoci na chuť. Objevte, co jste o ovoci možná nevěděli v letním podcastu Hit Rádia s ovocnářem panem Ptáčkem. Partnerem je nové ochucené nealko od Kozla.

0: Solo Paraty, jen pro tebe, Alvaro Soler a Topek na Hit Rádiu v 7.43. Konec prázdnin se blíží, tohle se nebude dobře poslouchat všem, koho se týká nástup opět do školy, anebo nástup poprvé do školy. Mm-hmm. Rodiče budoucích pravňáčků už teď začínají počítat ztráty. Schválně otázka na vás, na kolik si myslíte, že vyjde rodinný rozpočet poslat letos dítě poprvé do školy? Tipujte i vy u rádia.
1: Ty jo, já nevím. Tak co potřebuješ? Potřebuješ aktovku, ta může stát, no taky může stát od tisícovky do tří. Jako za všechno dohromady, jo. Tak nevím, 6 000.
0: No dobře.
2: 5 000.
0: Je to 5 až 6 000, takže máte pravdu oba dva. 5 až 6 000 korun. A mě by zajímalo, jestli si vzpomenete na třeba vaši první aktovku.
1: A já jo.
0: Když jste šli do první třídy. Jak vypadala? Já teda taky, co David?
2: Tak ty ještě pořád máš.
1: No jasně. Ne, taková hnědá a byl tam takový pejsek na ní a byla moc hezká teda a strašně jsem brečela, když jsem pak potřebovala už jako jinou, když už byla ušoupaná, máma mi ji vyhodila.
0: A to si člověče nepamatuju, kdy došlo k tomu zlomu, že jsem potřeboval jinou. Já si pamatuju jenom, že jsem ji měl a nevím, co se s ní stalo. Já tam měl ABC písmena, 1, 2, 3, tam bylo napsáno taky a byl na tom kačer.
2: Já jsem měl takovou tu kostku, takovou tu krychli velkou. Trošku to připomínalo teďka, jak vozejí ty poslíčci jídlo v tom. Takhle nějak to vypadalo. Ale bylo to hodně praktický, vešlo se tam strašně moc věcí.
0: Hele, takže jestli chcete ušetřit na aktovku do školy, tak dejte díky, že ten bagl od Fudora je to. Pak jsou ještě ostatní samozřejmě firmy. Hele, můžete si vybrat i barvu dokonce. Tak jo. Evanescence za chvíli, hezké ráno.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
4: Se Zakovám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál, i na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Se Zako.
5: Rozpalte grily a schutí do řeznictví H plus H. Tam na vás čekají špekáčky, klobásy, marinovaná žebra, marinovaná masa, stejková masa, hamburgery a další speciality na grill. Vaše grilování začíná u nás na podnikových prodejnách řeznictví H plus H.
6: Stavebniny Janík. Vybrané druhy obkladů 300 na 600 za 199 korun za metr čtvereční a k tomu flexibilní lepidlo 25 kg za 224 korun.
7: Stavebniny Janík.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
11: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz.
12: Užijte si krásné léto s Balanciem. K nákupu doplňků stravy Balancio od nás dostanete zdarma kapsle pro bio prebio pro správné trávení během celého léta.
13: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kuře 1 kg za 49,90 a Aperol plus Prosecco kombo cena za 259,80. Byla. To dobré začíná u nás.
14: Veverek je plný les, ale Veverák je jen v Olomouci na svatém kopečku. Lanový park Veverák, to pravé adrenalinové dobrodružství. www.veverák-kopeček.cz.
15: Do Karviné míří Viktoria Žižkov. Druhé domácí utkání nové sezóny se blíží. Už v pátek 21. srpna od 18 hodin vyzve MFK Karviná na městském stadionu v Karviné ráji tradiční tým z hlavního města Viktorii Žižkov. Budete u toho s námi? Bojovnost a síla v žilách nám koluje. Ať Karviná v pátek vyhraje. Přijď i ty podpořit náš tým.
16: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
17: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
18: Hit Radio.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní na průjezdu Zlínem. Na třídě 3. května na křižovatce se Šrámkovou stojí porouchané vozidlo a blokuje pravý jízdní pruh, dejte tam pozor.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Hit Radio, Alex Warren, Ordinary 757.
1: Pamatujete si, když k dětský narozeninový oslavě stačil dort, svíčky, děti na zahradě nebo v obejváku? Schválně se ptám, jestli si to pamatujete vy, protože já ne. Já se přiznám, že jsem nikdy neměla dětskou oslavu a vlastně do dneška je to takový jako bolavý téma pro mě. Nicméně, tak jak jste to znali vy, tak to už je retro. Co je vy
0: no,
1: dva
0: máš
1: tady?
0: Ještě spoustu let na to napravit.
1: No, jasný. Stále více rodičů, nechte to, si stěžuje na tlak, co se týká právě oslav pro malé děti, protože kdysi stačilo fakt málo věcí, ale teďka řešíš kolikrát animátora a řešíte, no, kde se to stane a dárkový taštičky pro hosty a všechno a vyjde to na strašný peníze.
0: Jak říkáš, my jsme teda narozeniny oproti tobě slavili, jo, rodiče si vzpomněli, aspoň na mě teda, ale velká nostalgie, my jsme přesně nepotřebovali kolotoče a převleky a koordinátory a nesmysly, jo, babička prostě upekla dortík, my jsme se sešli jako rodina, dospěláci si dali vajíčňák, někdo něco ostřejšího, nejvíc na šupky bylo vždycky strejda, my si dali rychlý špunty a byli jsme nejšťastnější na světě.
1: Ale tohle jo, to jako s rodinou, ale já myslím takovou tu dětskou oslavu, kdy ty za to zaplatíš jako víc, protože pošleš kamarády, tak to si očividně taky neměl.
0: No nezažil, a vlastně mi to ani nechybí teda.
2: No zrovna nedávno jsem se bavil se sestřenicí, která má teďka asi 6letýho syna, Mikuláše.
0: A je to alkohol.
2: Ještě jednou?
0: Alkoholik Mikuláš.
2: Ne, a že právě pro něj organizovala s jeho kamarádama takovou nějakou oslavu, že je to strašně drahý, no přesně jak říkáš, časovně náročný zorganizovat. Že šli někam na nějaký trampolíny, potom objedna dort, ještě si tam dá něco k pití. No 10 tisíc ani nemrkneš, ty jo.
1: No opravdu jo? No,
0: tak jestli vy něco chystáte, tak všechno nejlepší. Za chvíli zprávy v 8, hezky ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: Každou sudou sobotu probouzí farmářské trhy u OC Futurum vaše smysly. Objevte magii čerstvých lokálních bioproduktů a poctivých potravin od místních farmářů. Dopřejte si kvalitu a podpořte ty, co pěstují s láskou. Tradiční farmářské trhy každou sudou sobotu.
7: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
8: Teď je čas na měření zraku zdarma. Odborně a bez podmínek. A brýle za ceny, co vás potěší. Oční optika Gemini. www.geminioptika.cz.
3: On air.
9: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. V Evropské unii začnou na konci září platit nová pravidla proti takzvanému greenwashingu. Firmy už nebudou moci označovat výrobky obecně jako ekologické nebo zelené, aniž by to dokázali doložit. Cílem je dát zákazníkům jasnější a spolehlivější informace o udržitelnosti výrobků a služeb. Do českého práva má změny zavést novela, kterou nyní projednává sněmovna. Česko čeká deštivý závěr pracovního týdne, ve čtvrtek a v pátek se objeví i silné bouřky s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru. Do sobotního rána může místy spadnout kolem 50 mm srážek. O víkendu se potom počasí přechodně uklidní, déšť se ale může vrátit už začátkem příštího týdne. Průměrný starobní důchod v Česku se přiblížil k 22 tisícům korun. Muži pobírají v průměru přes 23 tisíc, ženy zhruba o 2,5 tisíce korun méně. Za posledních 5 let se průměrná penze zvýšila o více než 6 tisíc korun. Přibývá také předčasných důchodů, kterých už je skoro 800 tisíc. A teď už pojďme k nám do regionu. 1000 korun. Přibývá také předčasných důchodů, kterých už je skoro 800 tisíc. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Karvinský magistrát zaregistroval pro podzim.

0: nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Dobré ráno, šampione.
2: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
3: jsme tady pro tebe.
0: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
4: Ahoj, dobré ráno.
5: Krásný čtvrtek.
0: Snídaně šampionů.
4: Už čtvrtek, ještě jeden den a víkend před námi, tak doufáme, že se taky těšíte stejně jako my tři tady. Na co se můžete těšit teď, je další parádní muzika Lime Pain a Rita Ora 50 odstínů šedi. Tak pojďme na to, hezké ráno.
0: Hit Radio Orion.

Tohle jsou hity na Hit Radio Lime Pen, Rita Ora, For You 806. Střecha auta je pravděpodobně nejnebezpečnější odkládací plocha na světě. Klukovi v Plzni z ní za jízdy ulítla

0: Byla peněženka a nebýt poctivýho trolejbusáka, tak nemá ani peníze, ani občanku.
1: Takže on ji jako našel a vrátil
0: mu ji? On ji našel, kontaktoval ho, vrátil mu ji, takže dobrý skutek vykonán. Ale takhle, asi ruku na srdce, kdo nikdy nepřišel o to, co si odložil na střechu auta, hoď kamenem. Já o kávičku naposled, není tak dlouho, co vy? Nechali jste si někdy něco na střeše?
1: Taky jenom kávičku, naštěstí teda nikdy nic horšího se mi nestalo.
2: Se tak jednou hledali klíče právě. Mm-hmm. Vina ségra si je položila na střechu auta. To auto jsme doslova a do písmene otočili vzhůru nohama. Pak někdo říká, hele, když jsou tady na střeše.
0: No to se ještě nejeli teda jako.
2: Tak protože jsme nemohli nastartovat.
0: Ne? Jo,
3: dobrý detail, který jsem zapomněl říct.
0: To je docela podstatný.
2: Dobrý, to možná mělo zaznít na začátku.
0: No to nevadí, už se rozumíme. No tak ale mě tak napadlo, když teda tady se ukázala ta poctivost toho trolejbusáka, kdy vám úplně někdo cizí zachránil jako zarek tím, že vám vrátil ztracenou věc?
2: Schválně, dejte vědět.
0: Mě jako nikdo nikdy nic nevrátil, jo, takže já tu víru jako v náš národ úplně nemám.
2: Nikdy nic neměl hlavně.
0: Já co nemám, nemůžu ztratit.
1: Mně se to nestalo jakože mně, ale jeli jsme s přítelem autem a vidíme, jak před náma jede nějaký starší pán, už jako hodně starší, a na střeše auta je berle. Jo, takže jsme si říkali, aha, tak on si tam asi nechal teda berly, neví o tom, takže jsme zastavili, když jsme mohli, donesli jsme to do auta, on byl úplně nadšený, že teda aha, já ani nevěděl, jako že ji nemám, ale byl tam takový detail, že předtím si byl přítel kvůli nějakému natáčení koupit masku v nějakých pracovních oděvech a přišel tam s černou kuklou, takže nejdřív si pan myslel, že ho jdeme vykrást.
0: A chudák pán, on neměl peníze na tu nálepku ZTP, takže jak to vymyslím, no tak si dám na střechu berly. Doma mont. Tak počkej, tak teďka jsou jakoby dvě věci, na které vlastně bych se chtěl zeptat, jo. Co jste si nechali na střeše auta, protože to mi přijde geniální, to jsme tady možná řešili, ale spíš, jestli vám teda někdy vrátil někdo vaši věc, kterou jste ztratili. To možná spíš. Tak dejte nám vědět na 777-937-777. Pošlete nám to jako hlasovku přes WhatsApp na tohle číslo, nebo nám to můžete poslat zprávou. No a od nás k vám letí další muzika. Nico Santos a Fastboy.

0: tohle Eva Farná, neříkej, co má se stát. Hit Radio v 8.14. Pojďme se vrátit k příběhu, který jsme tady řešili. Klukovi z Plzni za jízdy uletěla celá peněženka, kterou nechal na střeše svého auta. A nebýt poctivého trolejbusáka, nemá dnes ani korunu, ani občanku. Vrátil mu ji. Tak jsme se ptali vás, o co jste kde přišli a co se k vám vrátilo zpátky, případně co jste si teda nechali na střeše auta.
1: Šárka píše, krásné ráno. Já projela půlkou Příbrami s velkou mísou naložených kuřecích křídel na střeše. Až na třetím kruhovém objezdu začala lítat, no vrátili jsme se pro mísu a křídla ponechali kočkám a jiné zvěři.
0: Úplně vidím, jak prostě přijíždíš tomu kruháči, jak se chystáš odbočit a teďka ti prostě kolem čelního okna proletí kuře. Jako.
2: To byl nějaký animovaný film, že to se jmenovalo Zataženo občas trakaře a tam padalo jídlo.
0: Další zpráva, ahoj rádio. Já si takhle nechala mobil na střeše dvakrát, jednou odlítl a já na to přišla doma. Naštěstí ho našli fajn lidé a přes sociální sítě mého přítele jsme se spojili a já si pro něj hned dojela. Po druhé tedy vydržel celou cestu domů na střeše.
1: To je skutečný. Lucka píše, dobrý den, včera jsem na silnici mezi Plzní, včera takhle hned, mezi Plzní a Radobyčicemi našla MacBook, patří panu Šťastnému, prosím, kdybyste prostřednictvím éteru dali vědět. Pak jsem tam nechala i peněženku, až mi doma zaťukala sousedka z vedlejšího baráku, jestli mi náhodou nechybí. Já ani neměla tucha, že ji nemám. V peněžence bylo vše. Od té doby už se fakt soustředím na to, abych na autě nic nenechala. Dobří lidé stále jsou.
0: Počkej, takže my teďka hledáme pana Šťastného. Pane takhle, myslím si, že šťastných bude v České republice asi hodně. Tak pane Šťastný, jestli nás slyšíte, napište nám na 777-937-777. Pravděpodobně se nám podařilo najít váš počítač.
2: A nebo aspoň pošlete heslo, protože jinak je ten oťaz k ničemu, že?
0: No jasně, no, ale na bazoši to pak. Tak a ještě taky posílá hlasovku Petr.
3: Ale mně se to stalo letos na dovolený, do moře mi spadnul telefon. Hledali jsme ho asi hodinu, prostě jsme ho nenašli, tak jsem se smířil s tím, že je ztracený. A za dva dny nám přišla na telefonní přítelkyně polská SMSka, že o něj nějaká slečna zakopla ve vodě. A že díky. Normálně nám ho vrátila. Byl ještě nabitej, byl funkční. A myslím si, že i kdybychom tam byli týden, tak jeho v té vodě prostě jako nenajdeme, takže náhoda jak blázen.
0: No, tak Petr nakonec byl šťastný.
4: No.
0: No. Já jsem čekal, že ta polka napsala, hele, našel jsem váš telefon, Jenky. Jenky. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio Rudimental These Days na Hit Radio. 8.20, za malou chvíli další parádní muzika, na co se můžete těšit, tak třeba tohle, ram, pam, pam. No a samozřejmě vy, kdo nás sledíte na cestách za volantem, i vám poradíme, jak se ve čtvrtek dostanete tam, kam potřebujete, bude aktuální doprava.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
3: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
4: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
5: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
4: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Hanbal klub Zubří slaví 100 let. 21. a 22. srpna. Dva dny házené té nejvyšší úrovně. O valašský pohár se utkají Zubří, slovenský Prešov, rakouské Fivers i maďarský Děr. Oslavte s námi 100 let házené. Více na hczubří.cz.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky. To je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
10: Brain Market. Míříš na vrchol hory nebo na svou oblíbenou procházku? Chceš žít zdravě? Máme pro tebe produkty pro energii, výkon a regeneraci. Brain Market. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Brain Market. Hrdý partner Beskidské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
11: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 49,90. Rabit, 90 řeznictví po celé České republice.
12: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z Moravy a Slezska, hlásíte překážku na D48 mezi 1,40 až 2,40 kilometrem směrem na Frýdek. Místek probíhá údržba vozovky, počítejte s omezením.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Orion.

0: Park. Přejeme vám stále krásné čtvrteční ráno, šampioni, s vámi Michal, jsme na David a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Celine Dion prozradila, že příznaky své vzácné nemoci pociťovala už 17 let před diagnózou. Bolesti a svalové křeče byly někdy tak silné, že měla problém chodit. Teď intenzivně rehabilituje a v září se po letech vrátí na pódium sérií koncertů v Paříži. Tom Holland si díky novému Spider-Manovi přijde na pořádný balík. Za film dostal základní honorář $20 milionů a díky úspěchu v kinech může jeho celková odměna překročit 100 milionů. Jen Spider-Man mu tak může vydělat přes 2 miliardy korun. Reklamy v ChatGPT dorazí příští týden také do Evropy. Týkat se mají uživatelů tarifu Free a Go, pravděpodobně i v Česku. Reklamy budou oddělené od odpovědí a podle OpenAI nebudou mít vliv na jejich obsah.
0: No, údajně. Já si představuji, jak někdo půjde hledat třeba, nevím, jak se vyměňuje kolo u auta a hnedka ti to nabíjí. Že ti to vlastně nedá ani tu odpověď, ale hnedka ti tam je Pirelky, tady vlastně, ale tady máte. A nechcete tohle a nejbližší mechanik a tohle, hele, a nepotřebujete vonítko do auta, ještě stromeček.
3: Nic moc, no.
0: A budeš scrollovat prostě hodinu a pak tam bude. Tak začněte, že se auto zvednete. Pojďme na srdcovku. Bomb Funk MCs, Freestyle. Nevím, jestli to máte podobně, ale já jsem si vždycky myslel, že tam je Vakamakafou. Vakamakafou.
3: No a je tam?
0: Je tam Rock the Microphone.
4: Rock the Microphone.
0: Rock the Microphone. A tak počkej,
4: Tak David si to myslel doteď.
0: Takže,
3: ne, David to ví už dlouho, samozřejmě.
0: Tak pojďme na to. Bomb Funk MCs, hezké ráno.

0: Máte dneska narozeniny? My pro vás máme ohňostroj. Bylo to takové páteční, ano. Posloucháte Hit Radio, dobré ráno, 8.41.
1: A bizar střídá bizar, jeden pár si chtěl užít romantiku v lese, opravdu jako v hodně netradičních kostýmech a málem se stal loveckou trofejí, tak na to si počkejte.
0: To probereme za chvíli, no a samozřejmě přidáme další parádní hity. Mám pocit, že tě ztrácím. Něco českýho, tohle Poetika. Zahraje taky Katy Perry Hot and Cold. Tady na Hit Radio.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
4: Azore, ke mně, nech tu srnku.
5: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
6: Prodejna Honda v Ostravě Vítkovicích je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda. Špičkové travní sekačky, nejlepší zahradní traktory, třovinořezy, robotické sekačky nebo elektrocentrály a čerpadla. Přijďte si vybrat. BG Technik. Výstavní 123/11 Ostrava Vítkovice.
7: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
10: Pepo, vstávej.
11: Nemusím.
10: Pepo, už je 8, vstávej.
11: Nemusím.
10: Je pátek, Pepo.
11: Nemusím.
10: Musíš už jít.
11: Nemusím.
12: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
13: Vydejte se na česko-polské pohraničí. Na české straně v Ostravě objevíte Dolní Vítkovice, ikonický industriální areál, kde můžete navštívit vysokou pec s kavárnou Bolt Tower, interaktivní muzeum U6 nebo Science Centrum Svět techniky. Jen několik kilometrů dál na polské straně na vás čeká karbonárium v Jastřenbě zdroji. Moderní expozice věnovaná uhlí z pohledu vědy, přírody, historie a průmyslu. Kampaň byla spolufinancována Evropskou unií v rámci programu Interreg.
14: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
15: Mirá,
14: Rybičky, Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
15: Michové,
14: Harley,
15: Single X,
14: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice za podpory Hit Rádia Orion.
16: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
14: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
17: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
18: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
19: Rozpalte grily a s chutí do řeznictví H+H. Tam na vás čekají špekáčky, klobásy, marinovaná žebra, marinovaná masa, stejková masa, hamburgery a další speciality na grill. Vaše grilování začíná u nás na podnikových prodejnách řeznictví H+H.

0: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Old Katy Perry, Hit Radio 8.51.
1: Máme tady možná bizár týdne. Na americkou tísňovou linku volal nešťastný pár, který měl, řekněme si, velice specifický koníček. Oni vyrazili do lesa, převlékli se do kostýmu kos a plánovali si tam užít romantickou chvilku ve dvou. No a co čert nechtěl, tak kolem šli lovci, ty tam v křoví viděli dva pohybující se huňáče a začali střílet.
0: Jako, sorry jo, ale když si na sebe vezmeš kostým, který vypadá jako lovná zvěř uprostřed sezony, tak si prostě o tu kulku hodně koleduješ. Ale řekni mi, kdo se jde do lesa milovat v převleku za kozy?
1: Hele, říkám, jako hodně specifický koníček, mám spoustu otázek a otazníků v mý hlavě, nicméně oba skončili v nemocnici, ten jejich stav byl naštěstí stabilizovaný, zdravotníci jim dokonce museli ty kostýmy rozstřihat, aby se dostali k těm zraněním, takže na sebe dávejte pozor a pokud potřebujete v lese jako experimentovat, tak...
0: Já úplně vidím, jak vypadal ten příjem, jo? Pane doktore, mě postřelili. A ona, co jste dělal? No víte, já jsem se pás na mítině v plišovým overalu. Takhle, myslím, že tenhle pár čekal úplně jiný happy end. Hezké ráno.

0: Tohle jsou hity na Hitrádiu v 8.56, Axwell Ingrosso, Dreamer. My se s vámi jdeme rozloučit, s vámi byl Michal, Jasmin a David od 6 do 9.
1: Děkujeme, bylo to s váma úžasný, jako vždycky.
0: Mimochodem, kdybyste chtěli zjistit, jak ušetřit za nákup školních pomůcek pro vaše prvňáčky, konkrétně třeba za školní aktovku, dejte si podcast Snídaní šampionů, ten najdete během dne na webu Hitrádio a nebo na Spotify.
2: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
0: Zítra se těšíme, bude páteček, užijeme si to.
1: Tak už zítra v 6, ahoj.
0: Čau, hezký čtvrtek.
3: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Na trase z Valašského Meziříčí na Vsetín u Brňova částečně blokuje provoz nepojízdné nákladní auto, tak tam počítejte s kratším zdržením. A ve Vendrni v Zaolší bourali dvě osobní auta, tam na místě probíhají záchranné a také vyprošťovací práce. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724299199.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je Snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Se Zakovám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál. I na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Se Zako.
5: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
6: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
7: Nakupte HP náplně na 2,500 a jste automaticky ve hře.
6: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína. Tisku levně.cz.
8: Náplně hned.
9: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Mami, proč máme všechno od konceptu?
11: To jen se zeptej tatínka.
12: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
13: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Orion.
14: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Ministerstvo obrany by mělo příští rok hospodařit s výdají 191 miliard korun. Splní tak stanovený závazek 2% HDP na obranu. Řekl to ministr obrany Jaromír Zůna po jednání na ministerstvu financí. Jeho úřad by tak měl mít zhruba o 630 miliard korun k dispozici víc než letos. Celkový veřejný dluh federální vlády Spojených států poprvé překonal hranici 40 bilionů dolarů. Oznámilo to ve středu večer americké ministerstvo financí. Prudce rostoucí náklady na obranu, sociální programy i splátky úroků daleko převyšují příjmy federálního rozpočtu. Hokejisté Sparty vyhráli v přípravě na nový ročník extraligy nad Vítkovicemi 3-0 a připsali si ve třetím testu druhé vítězství. Po trefě obránce Ronalda Knota výhru pojistil dvěma góly Matěj Bliml. Gólman Kořenář udržel čisté konto. Ostravané i po druhé prohráli a znovu neskórovali. No a tenisté Jakub Menšík a Linda Nosková vypadli na turnaji v Cincinnati v finále. Menšík prohrál s Argentincem Tirantem ve třech setech. Úřadující wimbledonská šampionka podlehla ve dvou setech domácí Amandě Anisimovové.
3: Teď dopoledne a přes oběd ještě čekáme docela hezky, bude polojasno, odpoledne a hlavně na večer se zatáhne. Počítat musíme s deštěm i bouřkami. Teploty ale míří docela vysoko na 27 až 30 stupňů.
2: Hit Radio Orion.
3: Je to čtvrtek 20. srpna, svátek má Bernard, já jsem Karla Michalíková. Dneska se spolu vydáme například do Křince, kde se po dlouhé době udělal výzkum toho, co lidi nejčastěji vyhazují do popelnic. A možná budete hodně překvapení stejně jako já, co se tam nachází nejčastěji. Teď už ale k dopolední muzice, před námi třeba Welsh Arms, anebo David Guetta, tak přeju hezký poslech, příjemné dopoledne a díky, že jste s námi.

za Mark Ronson na Hit Radio Orion, s vámi Karla Třinec. Jdeme do Třince, tam se po dlouhé době udělal pořádný rozbor toho, co lidi nejčastěji vyhazují do košů, do odpadkových košů. No a vzali teda koše z různých míst ve městě a všechno vysypali, rozstřídili a zvážili a zjistili, že zhruba polovina toho odpadu by se ještě dala vytřídit. Nejčastěji tam končí plasty, což je špatně, že jo, i nápojové obaly, papíry, bioodpad. A mě na tom baví třeba to, že Třinec vlastně udělal takový malý průzkum našeho života. Ono se stačí podívat do koše a hnedka víte, co ti lidi jí, co pijou, co kouří. Vlastně ukaž koš a já ti řeknu, kdo jsi. Takové jako moto. Že jestli chcete vědět, co se děje ve městě, nemusíte dělat žádné průzkumy, ono stačí vysypat lidem koše a víte. A hned víte. Mimochodem, víte, co už se vůbec nevyhazuje? Kondomy a nedopalky. To jen tak jako pro zajímavost. A nechám to ve vás chvilku jako rezonovat, jo? Zpracovat to.

0: celibát. Na Hit Radio Oreo. V americkém Detroitu teďka zkouší docela zajímavý způsob, jak dostat děti do škol. Je to takové jako zajímavé a zajímá mě, co vy na to říkáte. Středoškolákům tam totiž můžou dát až $100 týdně, pokud mají perfektní docházku a nesmí vynechat ani jeden jediný den. A já jako teda nevím, jo, platit někomu za to, že chodí do školy, to mi přijde trošku zvláštní. Jako škola je přece šance něco se naučit, něco ze sebe udělat. A já jsem viděla třeba dokument o třech sestrách někde u jezera Titicaca, které každý den pádlovaly několik kilometrů na chatrné loďce. Nebylo jim ani 10 let, jenom aby se dostali do školy. A když byla bouřka, tak v té škole museli přespat na madraci ze sena. Jo, a tady někomu musí teda 2000 týdně, aby tam vůbec šel. Takže já bych možná byla pro nějaké dobrovolné školství do budoucna. Kdo se chce učit, ať jde, kdo nechce, tam nechodí a nezdržuje ty, kteří o to stojí, ne? Ale pak nebrčí. Tak co, jak to vidíte vy? Je podle vás dobře motivovat děti penězma, aby chodili do školy? Dejte vědět, rozjedem diskuzi.
1: Skřípou okna, drhnou dveře, slyšíš zvuky divé zvěře? Ekodoma to má v ruce. Servis oken po záruce. Ekodoma.cz.
2: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
3: A?
2: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
3: nepřežijí.
2: Naštěstí Baumax má řešení.
3: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Ano, gory, bardos.cz.
5: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome home.
6: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: Vychutnejte si letní dovolenou v Beskydech ve spa hotelu Lanterna v rezortu Valachy ve Velkých Karlovicích. Okouzlující příroda, dvě wellness centra v ceně, moderní lokální gastronomie, stovky kilometrů značených cyklistických a turistických tras, program na každý den. Relaxujte a nechte se hýčkat. Rezervujte si pobyt na www.lanterna.cz.
10: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
11: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Spole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 49,90. Rabit, 90 řeznictví po celé České republice.
12: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsen s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti Teje Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
13: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Ostravy. 25. až 27. srpna ožije Slezsko-Ostravský hrad rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou, legendárním Drákulou nebo odvážným muzikálem 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
12: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

Antrix pro ty naše děti, kterým už se to krátí. Ale to je smutný příběh. Ladíte a posloucháte Hit Radio Orion, je takhle při čtvrtečním dopoledni, třeba za volantem nebo v práci, vás moc zdravíme a dáme vám teď k lepší náladě pořádnou devadesátku. Já totiž pořád říkám, že kdyby devadesátky měly cover fotku, tak na nich je DJ Bobo, prostě je tam. On pořád aktivně koncertuje, lidi se můžou zbláznit, aby na ně tenhle děda jenom mrknul z pódia. Blíží se mu šedesátka, no. A pořád vyprodává koncertní haly. Je to prostě taková stálice takových těch retro šňůr po celém světě. A jako pojďme si upřímně říct, že bychom taky zašli. Jako kdyby tady se svým Somebody Dance With Me vystoupil třeba ve Vítkovici. Já jsem v první řadě. Jsem v první řadě a už hážu pod prsenku.

around, upside down.

0: hraje ty nejlepší hity na celou Moravu i Slezsko, taky s vámi soutěžíme, rozdáváme různé lístky na koncerty, do divadel, do parku a podobně. No a taky vás zveme někam ven. Víkend před náma, co se kde děje, to už i dneska ví kluci z naší redakce.
1: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
2: Poslední prázdninovou sobotu se Slezsko-Ostravský hrad promění v místo, kde ožívají legendy a kde se odvážní návštěvníci vydají po stopách ukrytého pokladu. Čeká vás večerní dobrodružná stezka hradním palácem, plnění strašidelných úkolů, setkání s místními strašidly a samozřejmě odměna pro všechny, kteří dokážou odhalit tajemství skrytého pokladu. Akce se koná v sobotu 29. srpna. Úkoly v hradním paláci startují od 7 večer a poslední vstup na stezku je v 11. Vezměte děti, baterky a hlavně odvahu. Čeká vás strašidelný večer, na který se nezapomíná.
1: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednecks, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Speciál, Kandráčovci. Zábavní zóny pro děti i dospělé. Více na www.mkshavířov.cz.
3: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
4: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
5: Setři a šetři s Futurem Ostrava. Nakup ve Futuru aspoň za 300, skoč do infostánku a účtenku vyměň za los. Setři ho a vyhraj slevu nebo poukázku.
6: Navíc 3. září proběhne velké slosování o poukázky v celkové hodnotě 50 000.
5: Tak setři a šetři.
7: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
8: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. anagri.bard.cz.
9: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Duncars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
11: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel.

0: správné trávení během celého léta.
1: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
2: Migové.
0: Harley.
2: Xindl X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice za podpory Hitrádia Orion.
3: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
0: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Ve Zlíně na Havlíčkově nábřeží došlo ke srážce osobního auta s cyklistou. Na místě zasahují záchranné složky, tak tam počítejte s velkou opatrností. V Ostravě v Novinářské ulici před nájezdem na Mariánsko-Horskou stojí poruchané auto a zasahuje do cesty, tak tam dejte velký pozor, co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.koopilot.cz.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Stavebniny Janík.
5: Podlahové desky Fermacell nejvýhodněji nakoupíte v síti prodejen Stavebniny Janík.
4: Stavebniny Janík.
5: Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.
6: Houston, máme problém, hledáme posádku raketoplánu.
7: Slyšíme vás, dejte nám chvilku.
8: Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
6: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
9: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
10: Teď je čas na měření zraku zdarma. Odborně a bez podmínek. A brýle za ceny, co vás potěší. Oční optika Gemini. www.geminioptika.cz.
11: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
12: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Kontroverzní novela stavebního zákona bude hlavním bodem dnešního pokračování schůze Senátu. Novela má podle vládní koalice usnadnit a zrychlit povolování staveb. Podle kritiků je ale norma nepřehledná, nesrozumitelná a s nepředvídatelnými dopady. Olomoučtí radní v úterý schválili záměr postavit ve městě simulátor hokejové střelby, který bude využívat hokejová mládež i hráči extraligového klubu HC Olomouc. Simulátor si vyžádá investici až 5 milionů korun. Někteří radní návrh na jeho pořízení nepodpořili. Princ Harry a jeho manželka Meghan Marklová se plánují ještě tento měsíc přestěhovat ze Spojených států zpět do Británie. Svou roli pracujících členů královské rodiny ale neobnoví. Jejich děti Archie a Lilibet jsou už zapsané do britské školy, informovala britská média. No a fotbalisté Hradce Králové a Jablonce dnes nastoupí k úvodním zápasům závěrečného čtvrtého předkola konferenční ligy. Východočeši se představí v Aténách proti Panathinaikosu. Utkání na olympijském stadionu má výkop ve 20:30. Jablonec bude hrát od 20:45 v Glasgow proti Rangers.
0: Teď dopoledne si ještě můžeme užít trochu sluníčka a tepla, bude polojasno, odpoledne a večer se ale zatáhne, bude pršet a místy zabouří. Naměříme 27 až 30 stupňů.
11: Hit Radio Orion.
0: S vámi je po desáté Karla Michalíková, můj Instaček, kde místy zabouří. Naměříme 27 až 30 stupňů.
11: Hit Radio Orion.
0: S vámi je po desáté Karla Michalíková, můj Instaček, Karla.Michalíková.

kterou věnujeme vám, co jste v očekávání. Čekáte, Mimčo. V jedné americké nemocnici mají opravdu jako slušný baby boom. 16 sestřiček, 16 je těhotných najednou a všechny mají rodit během 3 až 4 měsíců. Takže vedení nemocnice teď řeší hlavně jednu otázku, kdo bude jak si sloužit na Vánoce, bo nejsou lidi. Všechny sestřičky budou mít mateřskou a nejspíš bude teda potřeba zavolat posily. A já teda nevím, co bylo ve vodě, jo? Ale 16 těhotných sestřiček na jednom pracovišti, to už není náhoda. To je normálně nějaká promyšlená hromadná akce. Takže v Americe evidentně problém s porodností nemají, to už jsme zjistili, u nás je to horší. A chci vědět, jestli jste se třeba v práci nebo i ve vaší rodině setkali s tím, že by třeba kolem vás bylo hodně těhulek, třeba aspoň 5. To musí chlapi u těch diskuzí úplně umírat teda. Jako 5 těhulek v místnosti a jeden chlap. To by nikdo nedal, chlapi. Nikdo z vás.

0: Moje oblíbená hitovka pro dnešní čtvrteční dopoledne na Hitrádiu Orion. Děkuju, že jste s námi, já jsem Karla a teďka už honem zastrašidli. Na našem Instači už jste možná viděli video s duchem a mělo vás nalákat, abyste dorazili už příští sobotu na Slezsko-Ostravský hrad, kde se koná strašení na hradě. A jak už název napovídá, bude se tam strašit. U vstupného si vyzvednete hrací kartu, budete plnit různé úkoly a na konci vás za to čeká poklad. Takže vemte děti, v sobotu 29. srpna se všichni sejdeme na Slezsko-Ostravském hradě v 18.30, to začíná, tak se můžeme sejít u hlavní brány. Masky a hlavně odvahu sebou, to budete potřebovat. Těšíme se na vás.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hitrádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
4: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu, ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře, teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
5: Azore, ke mně, nech tu srnku!
6: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.

0: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
5: Nákupní centrum Géčko.
6: Sportovní nadšenci, pozor! V Géčku pro vás otevíráme další prodejnu sportovního oblečení a vybavení. Poprvé v Ostravě je tu Martes Sport. Martes Sport. Začněte vaše sportovní kroky s tou správnou výbavou. Najděte svůj styl s Martes Sport v Géčku.
5: Nákupní centrum Géčko.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.

typická letní pohodička s kapelou Miraj. Na Hydrádiu Orion. A i dneska večer po 19. se můžete těšit na ty nejlepší hity dekád, a to v rámci našeho Hydrádia Classic speciálu, který vás hrozně baví a má taky spoustu skvělé odezvy. A vůbec se nedivíme. Já vás na to rovnou nalákám dalším hitem, který dobře znáte a který možná někdo z vás nazývá i svojí osobní srdcovkou. A vy moc dobře víte, kdo nás ladíte pravidelně, že i srdcovky pro vás máme. Vždycky k obědu, k polední siestě s kolegou Jirkou Plnářem. I dneska se máte na co těšit.

0: posloucháte Hit Radio Orion a to po celé Moravě i Slezsku. Děkujeme za to. Jeden Slovák si řekl, že když má auto a je horko, tak může mít taky kabriolet, co by ne? A tak vzal nářadí, elektrickou pilu a prostě tomu autu jako nahrubo uřízl střechu. Výsledek asi jasný, střecha pryč, auto otevřené, z Citroenu byl rázem kabriolet, jenže policistům se tenhle domácí tuning jak se nelíbil, oni ho zastavili logicky a týpek dostal pokutu jak kráva. Jo? Vtipné na tom je, že jim ještě říkal, a vám se to jako nelíbí? Vy vůbec neocenujete poctivou lidskou práci? Jestli vás někdy napadne, že by vašemu autu slušelo trochu víc sluníčka, doporučuji nejdřív zjistit se, co na to říká zákon. Jo, my vám fotku toho auta dáme na sítě, protože to musíte vidět, vám jako zlepší den, mě to zlepšilo o 100%. Sledujte nás, poslouchejte nás i dál, pěkné dopoledne od Karly, ladíte Hit Radio Orion.
1: Nabídka pracovních míst.
2: Chcete posunout svou kariéru? Hajdík hledá kolegy do výroby, skladů i kanceláří. Moderní prostředí, nejnovější technologie a firma, která investuje nejen do inovací, ale i do svých lidí. Více na nelakujeme.cz. Co mají společného auta předních světových značek? Technologie z Highlight Check. Přidejte se k našemu týmu v Ostravě Hrabové. Hledáme operátory výroby, skladníky i seřizovače. Na seřizovače čeká nástupní bonus 50 000 korun. Highlight Check. Budoucnost mobility začíná právě tady. Více na www.hilite.com, sekce kariéra. Hledáte práci, která má skutečně smysl? Náš domov pro seniory Sluníčko v Ostravě Vítkovicích hledá zdravotní sestry, pracovníky v sociálních službách a kuchaře. Přidejte se k nám a pomáhejte s láskou. Více informací na www.domovsluníčko.ostrava.cz.
1: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
4: Největší nabídka školního sortimentu na Seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
5: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
6: Byt 1+1 v Děčíně za 1 milion 900 tisíc. Byt 2+1 v Krupce na Teplicku za 2 miliony 871 tisíc. Byt 2+KK v Krnově na Bruntálsku za 2 miliony 999 tisíc. Rodinný dům v Pomezí nad Ohří na Chebsku za 7,5 milionu. A rodinný dům v Dobřanech, Plzeních za 11 milionů 900 tisíc korun.
5: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
8: Rozpalte grily a s chutí do řeznictví H+H. Tam na vás čekají špekáčky, klobásy, marinovaná žebra, marinovaná masa, stejková masa, hamburgery a další speciality na grill. Vaše grilování začíná u nás na podnikových prodejnách řeznictví H+H.
9: To jsi slyšela, že chachar má o 4 centiáky větší průměr než picař od vedle.
10: No nekecej.
9: 4 centiáky navíc?
10: To musím hned vyzkoušet.
9: Neváhej a přesvědč se i ty na chachar.cz, protože 4 centiáky ty už fakt poznáš. Chacharova pizza. Bo na velikosti prostě záleží.
11: Brain Market. Míříš na vrchol hory nebo na svou oblíbenou procházku? Chceš žít zdravě? Máme pro tebe produkty pro energii, výkon a regeneraci. Brain Market. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Brain Market. Hrdý partner Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
12: Být či nebýt? Toť otázka. Ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
14: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sprchový gel Nivea 250 ml za 44,90 a šeba kapsičky pro kočky 40 kusů za 449,90. Byla. To dobré začíná u nás.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
16: Pepo, vstávej.
17: Nemusím.
16: Pepo, už je 8, vstávej.
17: Nemusím.
16: Je pátek, Pepo.
17: Nemusím.
16: Musíš už jít.
17: Nemusím.
18: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
19: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí, Hit Radio. Tady bude jen pr-

0: celou Moravu i do Slezska. Teď už nejlepší dopravní servis na dálnici D55 mezi 30. a 32. kilometrem směrem od Hulína na Zlín. Probíhají odklízecí práce po dopravní nehodě, silnice je tam dočasně uzavřená, tak počítejte i se zdržením v koloně. Na dálnici D1 na 211. kilometru ve směru na Vyškov stojí na krajnici odstavený nákladák. Tak dejte pozor a co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Sezakovám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál, i na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Sezako.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Teď je čas na měření zraku zdarma, odborně a bez podmínek. A brýle za ceny, co vás potěší. Oční optika Gemini. www.geminioptika.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Orion.
9: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Letošní adepti na senátory nebo jejich navrhovatelé mají dnes poslední šanci na to, aby opravili případné chyby a nepřesnosti na volebních přihláškách. O připuštění k volbám rozhodnou registrační úřady, tedy radnice v sídelních městech volebních obvodů, nejpozději v pátek. V Českých Budějovicích dnes začíná největší zemědělský veletrh v Česku, Země živitelka. Letošní 52. ročník se zaměří na propojení moderních technologií se zemědělskou praxí. Tradiční součástí zemědělské přehlídky budou v sobotu 22. srpna národní dožínky. Památkově chráněná Sokolovna v Petrovické ulici v Krnově na Bruntálsku se po tříleté přestavbě vrátí sportovcům. Slavnostní otevření je naplánováno na pondělí 31. srpna. Sokolovna postavená v letech 1932 až 33 podle projektu krnovského rodáka a vídeňského architekta Leopolda Bauera prošla rozsáhlou opravou za přibližně 90 milionů. No a fotbalisté Plzně dnes vstoupí do kvalifikace pohárů zápasem čtvrtého předkola Evropské ligy v Bělehradě proti Červené zvezdě. Mírným favoritem na postup je srbský šampion, který půjde do dvojzápasu s Viktorií po neúspěchu v boji o Ligu mistrů s novým španělským trenérem Albertem Rierou.
0: Dneska čekáme polojasno, později odpoledne se zatáhne, má pršet, taky místy zabouřit, tak s tím počítejte, hlavně na večer. Teploty 27 až 30, na horách 21 až 25 stupňů.
7: Hit Radio Orion.
0: Krásné dopoledne vám přeje Karla Michalíková, posílám Pink, Cyrila a Michael Jacksona pro vaši lepší náladu. Tak přeju hezký den.

Michael Jackson, polská legenda na Hit Radio Orion. Doufám, že potěšil. Ve Vsetíně po internetu koluje opravdu bizarní zpráva. Údajně se tam parta turistů chtěla udělat špekáčky a protože v lese nemohli rozdělávat oheň, tak je napadlo napojit elektrický vařič přímo na vedení vysokého napětí. A podle té zprávy z toho měl být teda pořádný zkrat a část Vsetína měla zůstat bez elektřiny. A prý se to teď jako hrozně vyšetřuje. My jsme pro vás tuhle historku ověřovali a je to fake. Je to fejková zpráva, která se šíří po celém Vsetíně. Pokud jste ji taky viděli, berte ji s rezervou, není to pravda. Ale hlavně vás teda prosíme, nezkoušejte to. Doma ani na výletě špekáček se radši opečte na grilu, protože u vysokého napětí opravdu není potřeba zjišťovat, jestli je ten příběh zrovna pravdivý. Ten už bohužel bude. Každopádně nevěřte všemu, co se píše na internetu. Je to poučení pro vás. A kdybyste měli třeba, byste si mysleli, že se jedná o nějaký fake, klidně nám ho pošlete. My to ověříme, zjistíme a řekneme vám víc. Nebojte se nic. Dobře!

0: David Guetta a Hydrario Orion k tomu, díky, že jste s námi. Představte si, že jste tak trošku jako unavení z lidí, to se stane každému z nás, a řeknete si, dám si na chvíli pauzu od lidstva a skončíte na pustém ostrově na 33 let. Tak přesně to se stalo Italovi Maurovi. A v roce 89 mu při cestě do Polynézie přestala fungovat loď. On skončil na malém ostrově Budili u Sardinie. A protože zrovna odcházel správce toho ostrova, tak se Mauro tam rozhodl zůstat místo něho. A zůstal tam 33 let. Žil tam úplně sám. Staral se o ten ostrov, lidi k životu prakticky nepotřeboval. A teďka se teda po té době vrací zpátky k normálnímu životu, ale moc se mu nechce. Jako asi ho chápem trošku, že? On si vlastně roky povídal jenom sám se sebou. A taková diskuze konečně s jakým inteligentním, že?
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Nohy už vám tolik neslouží, ale přesto chcete být aktivní a soběstační? Seniorské elektrické vozíky a skutry Selvo vás dopraví bez pomoci druhých na nákupy k lékaři nebo třeba na výlet. Na Selvo nepotřebujete řidičák a ovládání je jednoduché. Přijďte si vybrat. BG Technik, výstavní 123/11, Ostrava Vítkovice.
4: McDonald's vás zve na Hippodrom do Brabantic. Poslední víkend v srpnu, 29. a 30. srpna, vyvrcholí dostihová sezóna českým klusáckým derby 2026. Přijďte fandit svým favoritům a užít si i tradiční pouť a zábavný program pro celou rodinu. Více na dostihyostrava.cz.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
8: Houston, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
9: Slyšíme vás. Dejte nám chvilku. Leťte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
8: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
10: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
11: Pak přijeďte do AutoESA.
10: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
11: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
10: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
11: Kdo na to jde?
10: Od lesa prodá auto u ESA.
12: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Rádia.cz.
13: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 49,90. Rabit. 90 řeznictví po celé České republice.
1: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Je čtvrtek 20. srpna. Říkala jsem na začátku vysílání, že dneska slaví svátek Bernard a že žádnou neznám, ale jako vůbec. A k nám na WhatsApp by napsala Vlaďka. Cituju. Tak já zase znám Bernardu hodně. Bernard je můj taťka, můj děda a byl to i můj praděda. S manželem teď čekáme prvního syna, takže si asi umíte představit, jaké jméno by pro něj chtěla celá naše rodina, ale my zatím statečně odoláváme. Vybrali jsme Ondráška a stojíme si zatím. Bernard se nám prostě nelíbí a navíc se to špatně skloňuje. Ahoj Vlaďka. Ty brďo, tak to je Bernardu v jedné rodině. Ale s tím skloňováním nesouhlasím, Vladi. Jako Berník, Berry, Berňák, Berušák, rodivej se Agnitore. Tak vám Bernardové hrajeme tomu dnešnímu svátku a dáme si Madonu, Madonku, Madoní. No, to je horší.

0: byli skvělí Linkin Park na vlně Hit Radia Orion. S vámi se dnes loučí Karla Michalíková, za chvilku mě u srdcovek vystřídá Jirka, potom už odpoledne patří Kubovi. A i dneska vám odpolední show rozdáváme lístky do Petrovic u Karviné, kde proběhnou obecní slavnosti, taky koncert Krhut Kozub, u kterého můžete být osobně i vy. Tak na to číhejte, teď už do 12. třeba Bruno Mars, Nico Santos anebo Sia na programu. Tak krásný čtvrtek vám přejeme. Na celou Moravu i do Slezska.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
3: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Hanbal klub Zubří slaví 100 let. 21. a 22. srpna. Dva dny házené té nejvyšší úrovně. O valašský pohár se utkají Zubří, slovenský Prešov, rakouské Fivers i maďarský Děr. Oslavte s námi 100 let házené. Více na hczubří.cz.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
7: Pepo, vstávej.
8: Nemusím.
7: Pepo, už je 8, vstávej.
8: Nemusím.
7: Je pátek, Pepo.
8: Nemusím.
7: Musíš už jít.
8: Nemusím.
9: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
10: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
11: Mirá.
10: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
11: Migové.
10: Harley.
11: Single X.
10: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice za podpory Hit Rádia Orion.
12: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
10: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
12: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
13: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
14: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
15: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Mě by zajímalo, jestli si vzpomenete na třeba vaši první aktovku.
2: Já jsem měl takovou tu kostku, takovou tu krychli velkou. Trošku to připomínalo teďka, jak vozejí ty poslíčci jídlo. Takhle nějak to vypadalo. Ale bylo to hodně praktický, vešlo se tam strašně moc věcí.
1: Hele, takže jestli chcete ušetřit na aktovku do školy, tak dejte díky, že jsem bagl od Funora, je to. Pak jsou ještě ostatní samozřejmě firmy. Hele, můžete si vybrat i barvu dokonce, jo.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě, běž.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. V Prostějově v Majakovského ulici probíhají stavební práce a silnice je uzavřená. No a na Přerovsku na výjezdu z Rakova směrem na Výtonice probíhá oprava vozovky. Počítejte s omezením. Mějte pevné nervy. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
6: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Vybrané druhy obkladů 300 na 600 za 199 korun za metr čtvereční a k tomu flexibilní lepidlo 25 kg za 224 korun.
7: Stavebniny Janík. Stavebniny.
8: Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej tatínka.
10: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
12: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Nástup prvňáčka do školy letos vyjde opět o něco dráž. Běžná výbava pro školáka se vyšplhá zhruba na 7 000 korun. Pokud rodiče sáhnou po dražších nebo ergonomických pomůckách, náklady mohou vystoupat až k 10 tisícům. Co za růstem stojí, vysvětlí ekonom Lukáš Kovanda.
13: Co se týče těch nákladů, tak tam je znatelný nárůst cen sešitů a výtvarných potřeb, zejména z důvodu růstu cen celulózy a papíru, což je světový fenomén, ale projeví se právě i na výdajích českých rodičů, ale zejména potřebným rodinám typu matek samoživitelek s těmi náklady může pomoci stát.
12: A to v rámci mimořádné okamžité pomoci v místě příslušného úřadu práce. Ministr školství Robert Plaga chce, aby se platy učitelů dostaly zpět ke 130% průměrné mzdy. V následujících letech by si přál, aby učitelské platy rostly o 6 až 7%. V roce 2029 by podle něj mělo být naplněno programové prohlášení vlády, které slibuje nástupní plat učitele 50 tisíc korun a průměrný plat na úrovni 75 tisíc. Dějiny československého samizdatu představuje nová výstava, kterou slavnostně zahájilo Muzeum komunikace ve Frankfurtu. Je součástí roku české kultury, který předchází říjnovému frankfurtskému knižnímu veletrhu. Česko letos bude jeho čestným hostem. Teď se ještě podíváme k nám.
2: Obyvatelé ostravských Radvanic mohou nově využívat park, který vznikl revitalizací dosud obtížně přístupného a místy podmáčeného území u frekventované křižovatky ulic Těšínská a Trnkovecká. Projekt využil původní terén i vodní prvky a inspiroval se idylickými obrazy Josefa Lady. Náklady na vybudování parku dosáhly 3,5 milionu korun.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
2: Na Moravě a ve Slezsku se odpoledne a večer na většině území vyskytnou déšť nebo přehánky, lokálně bouřky i silné. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů.

Ten týden nám utíká jako voda, už je tady čtvrtek a vlastně takovým malým důkazem, jak to všechno utíká, tak to jsou vždy srdcovky tady u nás na Hit Rádiu. Tohle už je taky více jak 30 let, co přišla parta Pet Shop Boys, nebo dvojka, tady s touhle verzí původního hitu od Village People, což je ta parta, která udělala YMCA. Původní hit z roku 1970 něco, tak trošičku poupravili. Je pravda, že díky té nové úpravě to trošku zní jako sovětská hymna. Každopádně v 90. mega hit. Srdcovka číslo 1, Go West na Hit Rádiu.

0: Joe Fest, kluci z východu, takhle si to taky pamatujeme. To byla zase česká předělávka. Tohle je rok 1993. Srdcovka číslo 1. A legendární britské duo Pet Shop Boys.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Go West. Přišla mi tady zpráva od Tomáše, který píše: ahoj Jiří, jak by řekli moje děti, tak to si zabil brácho, nebo tak nějak to říkají. Pet Shop Boys jsou moje srdcovka od první chvíle, co jsem kupoval desky na burze. Dodnes jejich LPčka mám a občas si je pouštím, když mám blbou náladu anebo dobrou náladu. Pet Shop Boys vždy a vždycky a všude. Tak, teď jsem to rozlousknul, závěr té zprávy. Díky moc za zprávu, to je krásný. Ještě to tady pokračuje, aha, jsem si to nezaskroloval dolů. Už nějaký ten pátek přemýšlím, že napíšu do srdcovek na přání, teď už nemusím. Díky moc ještě jednou. No tak nádhera. O toho jsme tady. Rádo se stalo. Vy si samozřejmě můžete klidně dneska také napsat o srdcovku na přání, k té se ještě dostaneme. Máme před sebou ještě čtyři další srdcovky. Dnešní téma je opět devadesátky. Když se řeknou devadesátky, dokážete je popsat jedním slovem? To by mě zajímalo, to je úkol na dnešek. Co se vám vybaví? Jedno slovo, jak byste popsali devadesátky? 777 937 777. Tady je Eňa.

0: Já ještě nechci, aby to skončilo. Aerosmith na Hit Rádiu. Další nádherná srdcovka pro čtvrteční poledne.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Já jsem se vás ptal, jak byste popsali 80. léta na 777-937-777, tedy WhatsApp Hit Rádia. Posíláte vaše popisy a chtěl jsem jenom jedno slovo. Tak Luděk třeba píše dětství. Laďka, ta píše pařby. Jasně. Darina. Eso. Dcera byla náciletá, tak jsme měli hudbu z první ruky. Frantos Brna, ten píše vojna, byl jsem v té době ještě na povinný vojenské službě. No a třeba Jirka, tak ten tady píše rovnej cikcak. Rovnej cikcak, rovnej cikcak. No jasně, no jasně, rovnej cikcak na nuk. To bylo ještě v době, kdy nebyl takhle jako cikcak, ale byl rovnej, to asi pamatuju. A hlavně tenkrát, teď doufám, že se nemýlím, ale myslím si, že to tak tenkrát bylo, i co já si z dětství pamatuju, tak byly jenom dvě barvy. Červená a bílá, prostě jahoda citron, jahoda citron. A až potom to tenkrát ta značka udělala tak, že tam přidal ještě tu zelenou, že jo? Nějaký jabko nebo něco takového. No ježišmarja, to byl můj nejoblíbenější nanuk, když jsem byl dítě. Bože, to je skvělý. Řino, díky moc za tuhle vzpomínku, na to jsem úplně zapomněl. A teď si úplně z toho vybavuju, že ještě tenkrát v těch 90. Tak se dělaly takové jako křupky, které byly ve tvaru dinosaurů. A ráno byly taky nějaký jako paprikový a tak, a ty byly teda taky fantastický, to už taky není. To je škoda. Ježišmarja, ale díky moc za tuhle vzpomínku, to je fantastický. To je nádhera. My se z 90. přesuneme jenom o kousíček dopředu do začátku milénia. Dáme si skupinu Činasky hned ze začátku 21. století. Naspívali skvělý duet. Úplně jako super. A hrozně mě mrzí, že se vůbec nehraje. Je to hrozně fajn. Je to tak strašně pohodový. To je prostě něco, co takhle ke konci pracovního týdne potřebujete slyšet.

0: I přesto, že se na nás dívá z hudebního nebe, tak stále v tom našem světě zůstává nesmrtelná. Whitney Houston Step by Step.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Step by Step, taky krok za krokem, že jo? Takhle si pamatujeme jeden z těch nejkrásnějších a nejlepších seriálů, na který jsme koukali v těch 90. K tomu ještě tam byl Fresh Prince, taky Nováci, český seriál a tak dále, tak bychom mohli pokračovat. Samozřejmě, že tenhle hit s tím seriálem nemá vůbec nic společného, ale vždycky, když takhle vidím prostě napsáno Step by Step, tak si okamžitě vzpomenu na Dejnu, co kouká očima svejma. Dejna kouká očima svejma a na Kouďáka. Jo, tohle je prostě nádherná doba a já jsem jako strašně rád, že jsme v tom vyrůstali. Trošku mě mrzí, že naše děti v tom nevyrůstaly, že to nezažijou, ale oni mají taky to svý, no, tak třeba Bébu. A my jsme měli tenkrát Krok za krokem a Supermax. No, co byste chtěli slyšet na přání? Srdcovka s číslem 6 je před námi. Dneska to uteklo extrémně rychle. 777-937-777 je WhatsApp Hit Rádia. Napište mi nebo klidně pošlete hlasovku, nebo mi to klidně zaspívejte, jestli nevíte, jak se to jmenuje. Já to podle toho zkusím najít. Co byste chtěli slyšet ještě dneska? Poslední srdcovka pro dnešní den. Jenom na vaše přání. Těším se moc na váš výběr.
2: S Dormem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
3: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
4: A?
3: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
4: nepřežijí.
3: Naštěstí Baumax má řešení.
5: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogoroi, brds.cz.
7: Stavebniny Janík.
8: Podlahové desky Fermacel nejvýhodněji nakoupíte v síti prodejen Stavebniny Janík.
7: Stavebniny Janík.
8: Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.
9: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
12: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
13: Mirá.
12: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
13: Michové.
12: Harley.
13: Xindle X.
12: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice za podpory Hit Rádia Orion.
14: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
12: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
15: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
16: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 49,90. Rabit, 90 řeznictví po celé České republice.
4: Zažij vrchol léta na Slezské hartě. Doraž 21. až 23. srpna do Leskovce nad Moravicí na festival dračích lodí. Přijď fandit a užij si kromě jiného koncerty revivalových pecek jako ZZ Top, Luciáni, AC/DC nebo třeba afterparty s DJs. Máme super program i pro děti. Dračí lodě harta.cz.
7: Skřípou okna, drhnou dveře, slyšíš zvuky divé zvěře. Ekodoma to má v ruce, servis oken po záruce. Ekodoma.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: so nice.
1: Miles Smith na Hit Radio, nice to meet you.
2: Největší hity,
3: největší srdcovky.
1: Šestá srdcovka dneska je srdcovka na vaše přání. Je to opět těžké vybrat z WhatsAppu Hit Radio s číslem 777-937-777, ale dneska tak je tady Jana, která brnkla na mojí notu, doslova do písmene. Hrajeme trošku na city, já strašně rád udělám radost její dceři. Píše, ahoj Jiříku, chtěla bych tě poprosit, jestli bys dnešní srdcovku věnoval mé srdcovce, dcerce Barborce, která slaví 6. narozeniny. Chtěli bychom jí touto cestou popřát hodně zdraví, lásky a protože jde v září poprvé do školy, tak aby se jí tam taky moc líbilo a našla si spoustu nových kamarádů. Pusu, máma a táta, to je krásný. Možná kromě těch kamarádů by bylo dobrý, kdyby si v té první třídě našla už taky nějakou brigádu, když jsem teď koukal, kolik stojí ta výbava, aktovky a tak dále. To je taky jako zajímavý. A ještě tady PS, její srdcovka je nekonečný příběh. A to je krásný. A to je ta moje nota, na kterou jste brnkli. Protože jestli my, děti devadesátek, máme něco společného, tak je to tahle píseň.

0: a Rehab na Hit Rádiu ve 3:15. Pohodový čtvrtek přeje Jirka Pelnář. Jsem rád, že jste s Hit Rádiem a taky přeju dobrou chuť k obědu. Pokud jste ještě nevyrazili, anebo teď akorát budete vyrážet, máte někde kolem pizzerku, tak dneska je ten nejlepší den na to, abyste si dali pizzu Hawaii.
1: Teď to slyším, fuj, Hawaii.
0: A tak, já to chápu, jo. U pici Hawaii není nic mezi, prostě buď ji máte rádi, anebo ji nesnášíte, jo, tam žádná jako střední cesta nevede. Ale dneska je mezinárodní den této pici. Ano, i pizza Hawaii má svůj mezinárodní den. Takže dneska, vy, kdo ji milujete, tak asi můžete si samozřejmě jako dneska dát. A vy, kdo ji naprosto nesnášíte, tak pojďte si dát taky, pojďte to oslavit třeba. Ne, ne, dobře, chápu, rozumím. Ale můžete vyrazit třeba na nějakou demonstraci. Nicméně, mám tady pár zajímavostí. Pizza Hawaii, tak ta nevznikla v Itálii, logicky, to určitě ne, samozřejmě ani na Hawaii, ale poprvé tak se začala prodávat v Kanadě, a to v roce 1962, a tenkrát ji tam začal prodávat jeden řecký imigrant, který si tam udělal restauraci a vymyslel tady pizzu Hawaii. No. V 90. letech byla mimochodem nejprodávanější mraženou pizzou v Německu. Tak jenom pro zajímavost. Tak milá pizza Hawaii, no, tak šťastný tvůj den. A pojďte to oslavit. Na Hit Rádiu si dáme za chvíli další hity. Alex Warren,

0: on me. U toho ty kalorie vyskáčete jako nic.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
3: Každou sudou sobotu probouzí farmářské trhy u OC Futurum vaše smysly. Objevte magii čerstvých lokálních bioproduktů a poctivých potravin od místních farmářů. Dopřejte si kvalitu a podpořte ty, co pěstují s láskou. Tradiční farmářské trhy každou sudou sobotu.
4: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
5: Potřebujete na chvíli vypnout a nadechnout se horského vzduchu? Hotel Troyer v Beskydech vás zve na pobyt plný odpočinku. Čeká na vás wellness a saunový svět, minigolf, pohodová atmosféra, jedinečné výhledy a restaurace s moderní českou kuchyní. Ať už plánujete romantický víkend, odpočinek ve dvou nebo útěk od každodenního schonu, Hotel Troyer je tou správnou volbou. Rezervujte na troyer.cz. Hotel Troyer. Beskydy jako na dlani.
6: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
8: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
10: Pepo, vstávej.
11: Nemusím.
10: Pepo, už je 8, vstávej.
11: Nemusím.
10: Je pátek, Pepo.
11: Nemusím.
10: Musíš už jít.
11: Nemusím.
12: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
13: Brain Market. Míříš na vrchol hory nebo na svou oblíbenou procházku? Chceš žít zdravě? Máme pro tebe produkty pro energii, výkon a regeneraci. Brain Market. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Brain Market. Hrdý partner Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
14: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
15: Veverek je plný les? Ale Veverák je jen v Olomouci na svatém kopečku. Lanový park Veverák, to pravé adrenalinové dobrodružství. www.veverák-kopeček.cz.
16: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
17: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
16: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na tisku.cz.
18: Náplně hned.
19: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

se ty kalorie pálí samy. Tak si klidně po obědě můžete dát ještě nějaký dezertíček. Erik Pritz, Call on Me. Poslední hit mezi 12 a 13 hodinou a před námi nejnovější zprávy. Začínáme aktuální dopravou. Jsem rád, že jste s námi.

0: Olomouc stojí porouchané osobní auto. Dejte tudy pozor. A co se děje na cestách, tak to už pište nebo posílejte hlasovkami na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
3: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
4: Mikové.
3: Harley.
4: Single X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice za podpory Hitrádia Orion.
5: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
5: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hitrádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
7: Teď je čas na měření zraku zdarma, odborně a bez podmínek. A brýle za ceny, co vás potěší. Oční optika Gemini. www.geminioptika.cz.
1: On air.
8: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
0: 13. hodina, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Zatěžovací zkouška mostu Šmejkalka uzavře část dálnice D1. Po obě víkendové noci v obou směrech neprojedeme mezi exity 21 Mirošovice a 29 Chodce Rady. Uzavírka v noci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli potrvá vždy od 8 večer do 8 ráno. Vysvětluje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
9: Noční teploty jsou obecně stabilnější, nižší, nepálí slunce, což zamezí velké tepelné roztažnosti materiálu. Potřebujeme navíc, aby beton byl v klidu bez teplotních výkyvů a vibrací z běžného provozu. Jen tak můžeme získat naprosto přesná data.
0: Na most při zkoušce najde 8 plně naložených nákladních vozů, každý o hmotnosti 32 tun. Aktualizovaná výstraha meteorologů. Zítra odpoledne a v noci na sobotu dorazí další silné bouřky. Zasáhnou část Čech a západ Moravy, doprovázet je budou nárazy větru až 90 km v hodině a napršet může 70 mm. Dnes v noci by mělo pršet zejména na jihovýchodě a východě Česka. Naše tenistka Sára Bejlek v Cincinnati porazila ve dvou setech světovou jedničku Arinu Sabalenko z Běloruska. Postupuje tak do čtvrtfinále. V něm jí čeká domácí Madison Keys. Přes osmifinále naopak neprošla Marie Bousková. Nestačila na Američanku Coco Gauff. A teď se podíváme ještě k nám.
10: Parkování v Přerově bude od září možné zaplatit také přes mobilní aplikaci Easy Park. Řidiči v ní budou moci parkování nejen zahájit, ale také prodloužit nebo ukončit přímo z telefonu. Dosud bylo možné v ulicích města platit pouze prostřednictvím parkovacích automatů. Přerov tak chce nabídnout moderní služby, které usnadní každodenní život.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
10: Na Moravě a ve Slezsku se odpoledne a večer na většině území vyskytnou déšť nebo přehánky, lokálně také bouřky.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

Blondie Maria. Další fantastický hit. Ten by se hodil taky do našich srdcovek. O tom žádná. 13 hodin, 13 minut, posloucháte Hit Radio. Mám tady jeden až téměř neuvěřitelný příběh, co se teď stal u Baltu. Našli tam poklad, jo. Byl tam nějaký chlap, který tam uklízel na pláži bordel z moře se svými kámoši, husou Sany, kačerem Virkem a psem Kundaliniem. Neptám se, nesměju se, prostě pokračuju dál, jo. Objevil tam obří kus jantaru za nějakých cca 100 tisíc. Já si úplně říkám, páni, to je příběh jak z nějaký bajky, že jo, prostě já, kačer, husa a pes, tak jsme našli jantar za 100 tisíc. No mazec, každopádně, jantar, jo, kdyby náhodou v tom jantaru byl nějaký jako prakomár, tak doufám, že ho potom rovnou zahodí někam zpátky do moře, protože jestli tady ještě něco potřebujeme, tak jsou zase dinosauři teda. Každopádně, já si jenom říkám, našli jste vy někdy doma nebo někde v nějakém bordelu nějaký poklad? To je mnohem lepší otázka, než jestli jste někdy slyšeli zajímavější psí jméno než Kundalinus. Tak co ten bordel?

0: na čtvrteční odpoledne na Hitrádiu Ava Max. Zítra mezi 12. a 15. hrajeme dokonalou desítku, 10 otázek a za každou správnou odpověď 1000 korun. To znamená dohromady 10 000. Na co? No, na benzín přece. Abyste neměli na benzínce zástavu srdce, když půjdete platit, když jsou tam teďka ty šílené ceny. Desítku od nás dostanete na tank kartu Easy od Orlenu. S ní potom máte navíc do 31. srpna slevu korunu na litr a 2 koruny na prémiová paliva. Stejnou výhodu máte i díky mobilní aplikaci Orlen, ale jenom teda v pondělí. S tank kartou to pak platí každý den. Až do 31.8. No a k tomu v rámci epických slev, tak se můžete dát i na čerpacích stanicích od Orlen, u Orlenu. I letní drinky. My jsme byli, zkoušel jsem všechny a na první místo teda dávám grepový drink, ale výběr samozřejmě nechám na vás. Takže, hele, úplně v pohodě, klidně nakupte dětem výbavu do školy, letos vás to nezrujnuje, protože v rodinném rozpočtu díky nám můžete tak ušetřit až 10 000 na benzín. Zítra, tedy mezi 12. a 15. poslouchejte Hitrádio, čekejte na signál a zatím si klidně můžete do mobilního telefonu už naťukat číslo, na který pak budete volat, což je telefon číslo 800 937 937. Podrobnosti naší dokonalé desítce najdete i na webu hitradio.cz. Za chvíli Pokáč, Solitér a taky Nickelback.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hitrádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
4: Stavebniny Janík. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb.
5: Stavebniny Janík.
4: S námi to zvládnete.
6: Chceš práci, která má smysl? Která nabízí unikátní příležitosti? Pracuj pro společnost Huisman a svoje výsledky můžeš vidět po celém světě. Vyrábíme špičková strojírenská zařízení již přes 90 let. Přihlas se na práce@huisman.cz a dělej, co tě baví. S Huismanem ze Sviadnova až do celého světa.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
8: Pepo, vstávej.
9: Nemusím.
8: Pepo, už je 8, vstávej.
9: Nemusím.
8: Je pátek, Pepo.
9: Nemusím.
8: Musíš už jít.
9: Nemusím.
10: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
11: Zažij vrchol léta na Slezské hartě. Doráž 21. až 23. srpna do Leskovce nad Moravicí na festival dračích lodí. Přijď fandit a užij si kromě jiného koncerty revivalových pecek jako ZZ Top, Luciáni, AC/DC nebo třeba afterparty s DJs. Máme super program i pro děti. Dračí lodě harta.cz.
12: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
13: Usnula?
14: Asi jo.
13: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
14: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
13: Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy.
15: Kdo na to jde od Lesa, koupí auto od ESA. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednecks, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Speciál, Kandráčovci. Zábavní zóny pro děti i dospělé. Více na www.mkshavířov.cz.
16: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
17: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
18: Mě by zajímalo, jestli si vzpomenete na třeba vaši první aktovku.
19: Já jsem měl takovou tu kostku, takovou tu krychli velkou. Trošku to připomínalo teďka, jak vozejí ty poslíčci jídlo. No. Takhle nějak to vypadalo. Ale bylo to hodně praktický, vešlo se tam strašně moc věcí.
18: Hele, takže jestli chcete ušetřit na aktovku do školy, tak dejte díky, že ten bagl od Foodora je to. Pak jsou ještě ostatní samozřejmě firmy. Hele, můžete si vrát i barvu dokonce, jo.
17: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Pokáč s hitem Solitaire, to si asi taky možná vybavíte tu karetní hru. Většinou to hrávali naši tátové za mlada v obýváku, že jo, seděli, vykládali karty na stůl a řadili je podle barev a speciálního systému, který jsme se my jako děti snažili pochopit. A hledali jsme na tom nějakou zábavu, protože to byla docela dost nuda. Ale tak zase byla to doba bez sociálních sítí, že jo, takže něco se dělat muselo. Pokud dneska budete koukat na sociální sítě, tak asi jako dvě momentálně nejsdílenější videa, tak to první je, kde jsou kluci, co ukradli logo McDonaldu, naložili ho do auta a ujeli s ním pryč. Zajímavý. No a to druhý, tak to je zase Turkovina, tam Turek s nějakým kámošem, tak po jiném chlapovi hážou jogurty někde u nějaký chráněný památky, no tak jako zajímavý. Tak si tak jenom říkám, že když jsem to viděl, tady ty dvě videa, že se možná zpátky vrátím k těm videohrám a naučím se solitér. Možná je příjemnější. Gala Freed from Desire pro všechny fotbalové fanoušky, protože dneska je čtvrtek a hrajou se zase další zápasy o evropské poháry.

Tak Jirka Plnář, jak jste se vyspali na dnešek? Jo, protože teď kolem té 2. hodiny, tak je přesně ten čas, kdy je ideální odpověď na tuto otázku, protože v tuhle chvíli to většinou na nás začne padat. Jestli jste měli blbou noc, tak ty to začínáte pociťovat, jo, ještě navíc po tom obídku, že jo, člověku slehne a teď už bych si akorát chtěl jako lehnout. No, slehne a lehne. To by byla dokonalá kombinace. Slehne a lehne. Skvělý, ale to se nám jako nepoštěstí. Ono to totiž i záleží na tom, jestli máte jednu peřinu, anebo dvě. A nemyslím na sobě, ale myslím v tom partnerském životě. Ve 14 hodin nás čeká náš pořad tradiční čtvrteční nepopulární názor, který se bude právě na toto téma dneska ubírat. Takže jestli k tomu máte co říct, tak se moc těším na vaše zprávy, které budete posílat na WhatsApp Rádia 777-937-777. Zase si dneska o tom pokecáme úplně jako na rovinu a bez obalu. Takže to má malá párová terapie ve dvě na Hit Rádiu. Do té doby, abyste se probudili. I don't...

0: nebo taky Shakira a Zoo. To všechno tady na Hit Rádiu do 14. hodiny. Máte se na co těšit. Tak buďte s náma.
1: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
2: Poslední prázdninovou sobotu se Slezsko-Ostravský hrad promění v místo, kde ožívají legendy a kde se odvážní návštěvníci vydají po stopách ukrytého pokladu. Čeká vás večerní dobrodružná stezka hradním palácem, plnění strašidelných úkolů, setkání s místními strašidly a samozřejmě odměna pro všechny, kteří dokážou odhalit tajemství skrytého pokladu. Akce se koná v sobotu 29. srpna. Úkoly v hradním paláci startují od 7 večer a poslední vstup na stezku je v 11. Vezměte děti, baterky a hlavně odvahu. Čeká vás strašidelný večer, na který se nezapomíná.
1: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion. Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
3: Sezako vám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál, i na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Sezako.
4: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Ostravy. 25. až 27. srpna ožije Slezsko-Ostravský hrad rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou, legendárním Drákulou nebo odvážným muzikálem 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
5: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky. To je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
6: Houston, nemáme problém, hledáme posádku raketoplánu.
7: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
6: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
8: Chceš práci, která má smysl, která nabízí unikátní příležitosti? Pracuj pro společnost Huisman a svoje výsledky můžeš vidět po celém světě. Vyrábíme špičková strojírenská zařízení již přes 90 let. Přihlas se na práce@huisman.cz a dělej, co tě baví. S Huismanem ze Sviadnova až do celého světa.
9: To jsi slyšela, že chachar má o 4 centiáky větší průměr než picař od vedle.
10: No nekecej, 4 centiáky navíc? To musím hned vyzkoušet.
9: Neváhej a přesvědč se i ty na chachar.cz, protože 4 centiáky ty už fakt poznáš. Chacharová pizza, bo na velikosti prostě záleží.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
14: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Shakira nás krátce před druhou odpoledne vzala do zoo, což je dobrý nápad. O víkendu vyražte s dětmi do zoo, tady u nás v Česku jich máme tolik a každá je krásná. Před námi nejnovější zprávy, začínáme dopravou.
1: Je tady nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Na dálnici D1 mezi 311. až 298. a 0,5. kilometrem směrem na Přerov bude v levém jízdním pruhu probíhat údržba vozovky. Tak dávejte pozor. A co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.co-pilot.cz.
3: Vydejte se na česko-polské pohraničí. Na české straně v Ostravě objevíte Dolní Vítkovice, ikonický industriální areál, kde můžete navštívit Vysokou pec s kavárnou Bolt Tower, interaktivní muzeum U6 nebo Science Centrum Svět techniky. Jen několik kilometrů dál na polské straně na vás čeká karbonárium v Jastřenbě zdroji. Moderní expozice věnovaná uhlí z pohledu vědy, přírody, historie a průmyslu. Kampaň byla spolufinancována Evropskou unií v rámci programu Interreg.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
5: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
6: Hi, it's me, Rita Ora.
7: I'm Macklemore.
6: I'm Dua Lipa.
8: Teď je čas na měření zraku zdarma, odborně a bez podmínek. A brýle za ceny, co vás potěší. Oční optika Gemini. www.geminioptika.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Obchody plné potravin nemusí být samozřejmostí, jak je tomu teď. Premiér Andrej Babiš to řekl na zahájení veletrhu Země živitelka v Českých Budějovicích. Dodal, že současný rok je pro zemědělce mimořádně složitý.
11: Já bych chtěl poděkovat všem zemědělcům za jejich práci, protože mají strašně těžkou práci a letos je strašně náročný rok pro ně. Nízké ceny, výkupní ceny, zboží, zvýšené náklady, všude je válka. A tyto války mají obrovský dopad a velmi silné sucho.
1: Tradiční součástí agrosalonu na jihu Čech budou také sobotní národní dožínky. Na obranu by příští rok mělo dát Česko o něco více než 2% HDP. Řekl to dnes prezident Petr Pavel při návštěvě firem v Novém Městě na Moravě. Očekává ještě diskuzi. Podle vlastních slov je připraven téma řešit na jednání vlády. Po více než měsíční pauze se znovu roztáčí kolotoč atletické diamantové ligy. V pátečním hlavním programu v Lausanne by se měly představit i dva čeští atleti. Necelý týden po pátém místě v hodu oštěpem na evropském šampionátu je přihlášený Jakub Vadlejch. Seznámení s atmosférou elitního seriálu pak čeká juniorského mistra světa v běhu na 400 metrů překážky Michala Radu. Teď se podíváme k nám. Ostravská Rudná ulice je po opravě znovu průjezdná v obou směrech po celé délce. Řidiči se ale musí připravit na další omezení. Začne totiž oprava mostu na Plzeňské ulici nad Rudnou. Ředitelství silnic a dálnic se do oprav pustí hned po návratu plného provozu. Práce tak navážou prakticky okamžitě.
9: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
1: Na Moravě a ve Slezsku se odpoledne a večer na většině území vyskytnou déšť nebo přehánky, lokálně také bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů.
9: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Každý den ve 2 hodiny odpoledne tady máme náš takový malý diskuzní debatní kroužek. Posloucháte rádio, ve kterém si opravdu i vy můžete říct, co si o některých věcech myslíte, a to naprosto bez obalu. Posloucháte Hit Radio. Čtvrteční nepopulární názor už za chvíli. Dáme jeden hit a pak ho pošlu do světa a těším se na vaše reakce.
9: Hit Radio Orion.
7: say low.

0: J-Lo, tedy Jennifer Lopez a Pitbull s hitem On The Floor. Je 14 hodin 6 minut a je na čase dát do světa dnešní nepopulární názor.
1: Nepopulární názor pro tento týden je...
0: Dvě peřiny jsou pro vztah lepší než jedna. Co si o to myslíte? Dvě peřiny jsou pro vztah lepší než jedna. Říká se, že když člověk spí pod jednou peřinou s tím druhým, takže jsou si k sobě jako blíž, že je to takový jako hezký, je to intimnější, že to je romantičtější, že se k sobě jako můžou přitulit a tak. Já říkám blbost. Já říkám, že opravdu dvě peřiny jsou pro vztah lepší než jedna, protože každej se může tak jako přikrejt, zachumlat sám. Občas dojde k tomu, že se chlapi potřebujou ulevit pod tou peřinou a prostě takhle to ven jenom tak jako nevyjde. Na druhou stranu nemusíte se přetahovat s nikým o tu peřinu, protože většinou to tak za mě jako bývá, že když máte prostě v partnerském vztahu jednu peřinu, tak to nakonec dopadá, takže ona má peřinu a vy nemáte žádnou peřinu. To tak jako je, jo? Takže co si myslíte? 777-937-777. Dejte vědět, pište zprávy, posílejte hlasovky.
1: Nepopulární názor.
2: Nesmysl, a nebo to konečně někdo řekl nahlas. Shine bright like a diamond.

0: Šabuzy na Hit Radio, chviličku před čtvrt na tři, posloucháte Nepopulární názor, pravidelný čtvrteční pořad ve 2 hodiny odpoledne, kdy nahlas říkám to, co si ostatní často jen myslí, ale prostě to nechtějí asi jako říct, nebo se to moc neříká. Obecné pravidlo je, že prý jedna peřina je pro vztah jako super, jo, že prostě dokonce i někteří se třeba bojí říct, že by chtěli mít svoji vlastní peřinu. A já dneska jasně tady nahlas na Hit Radio říkám, že 2 peřiny jsou prostě pro vztah mnohem lepší. Ptám se, co vy na to. Ahoj Jirko. Výjimečně souhlasím. Já se o peřinu dělit nechci. Jednou jsme na dovolené spali pod jednou a celou noc jsme se handrkovali, že jsme se vůbec nevyspali. Navíc manžel má duchnu, já mám slabou deku, takže za mě každý svoji peřinu. Hezký den, Jana. Děkuju, že se mnou souhlasíš. Ahoj, rozhodně každý svoji. O peřinu bych se fakt nedělila. Přitulit se dá přece i tak. Zdraví Luca. Přesně. Podepisuju. Ahoj, rozhodně jsou nejlepší 2 peřiny, já jsem ráda zachumlaná a nemíním se přetahovat o peřinu. Dita. Výborně. Holky, takhle, jenom mezi náma, s váma se většinou o tu peřinu nikdo moc jako nepřetahuje, jo? Jak říkám, většinou to dopadá tak, že my jsme bez peřiny. Vy máte tu svoji zamotanou ještě takhle jako pod nohama. Zdravím, já si myslím, že je to o zvyku. My s manželem uspíme pod jednou peřinou 25 let a nemůžeme si stěžovat. Oba si ulevíme, když je potřeba. Výborně, tak 25 let chápu. A peřinu většinou bere manžel, mě ne, já jemu. Hezký den, Pavlína. Dobře, tyjo, po 25 letech nemůžu si stěžovat. Nechci, nebo doopravdy nemůžu si stěžovat. Nedělám si legraci. Jenom do vás rýpu, jsem rád, že vám to funguje. Další. Dave, Střince, jasan, že jedna. Spíme na Adama a Evu a jak je na něco chuť, jde to hned. Nemusím hledat něco, na co mám chuť pod druhou peřinou. A v létě já ji vůbec nepoužívám a mimochodem celou 2x2 metry ji věnuji té mojí. No jo, no. I takhle to samozřejmě bývá, ale já si stejně prostě pořád myslím, že ty 2 peřiny jsou potom vlastně jako lepší, že každý má část toho svého soukromí a vlastně každý se tak nějak potom jako nemusí se uskromňovat, no. Je to jako, když byste najednou šli spát jako do svého pokoje jinýho, což teda je taky zajímavý téma, ale k tomu se dostaneme někdy jindy. Tak jo, tak ještě jednou. 777-937-777, ještě v rychlosti jedna. Ahoj, velice souhlasím, my máme nejen každý svoji peřinu, ale každý i svoji ložnici. A to je teprve parádička. Hele, tak to je to, o čem jsem mluvil. Každý chodil spát v jinou dobu a v jinou dobu vstával, tak nám toto řešení naprosto vyhovuje. Zdravím, zdraví Týna. Tak jo, co vy si dál myslíte? No. Pojďte mé na to. 777-937-777.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí.

0: David Guetta tady svým Stones and I. Posloucháte Hit Radio, s vámi Jirka Pelnář, přeju pohodový odpoledne a v nepopulárním názoru dneska nahlas říkám, že dvě peřiny jsou pro vztah lepší než jedna peřina. Ono to působí možná jako naprosto banální věc, ale i podle toho, co třeba tady píše Honza, tak jsou páry, kterých se to vyloženě dotýká a až je to trošku rozděluje. Tady píše ve zprávě: ahoj, děkuji, že o tom mluvíte. Nenapadlo mě, že bych to někdy slyšel v rádiu. Asi je to prkotina, ale tohle je jeden z největších problémů mého vztahu. Ona chce jednu peřinu a já dvě. Už jsme se kvůli tomu několikrát pohádali, takže trpím už pár let pod jednou peřinou. Mám i velký polštář, protože se potřebuju přikotvit. Když jedeme na dovolenou a jsou tam dvě peřiny, jako první jde na recepci zeptat se, jestli bychom nemohli mít jednu velikou. Wow. Tak tady jsme opravdu udeřili hřebíček na hlavičku, jak se říká. Tak jsem rád, že jste se dneska i vy k tomu vyjádřili a zároveň, že jste mi v tomhle jako dali zapravdu, jo? Verča asi úplně mluví za všechny. Ahoj, peřinu určitě každý svojí, to přitulení vůbec nic nebrání. Zdraví Verča, zloděj peřiny. Nejlepší přezdívka pro téměř každou ženu. Zlodějka peřiny. Takže nebojte se. Nebojte se, seberte odvahu, jo, a zkuste si to doma prostě prosadit, pokud jako chcete. Olda tady ještě píše taky hezkou zprávu. Peřinu určitě každý svojí, stačí, že už si s ní dělím o výplatu. Tak, amen.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz.
4: Užijte si krásné léto s Balanciem. K nákupu doplňků stravy Balancio od nás dostanete zdarma kapsle pro bio prebio pro správné trávení během celého léta.
5: Hanbal klub Zubří slaví 100 let. 21. a 22. srpna. Dva dny házené té nejvyšší úrovně. O valašský pohár se utkají Zubří, slovenský Prešov, rakouské Fivers i maďarský Děr. Oslavte s námi 100 let házené. Více na hczubří.cz.
6: McDonald's vás zve na Hippodrom do Bravantic. Poslední víkend v srpnu, 29. a 30. srpna, vyvrcholí dostihová sezóna českým klusáckým derby 2026. Přijďte fandit svým favoritům a užít si i tradiční pouť a zábavný program pro celou rodinu. Více na dostihyostrava.cz.
7: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsem s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti Teje Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
8: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 49,90. Rabit, 90 řeznictví po celé České republice.
9: Setři a šetři s Futurem Ostrava. Nakup ve Futuru aspoň za 300, skoč do infostánku a účtenku vyměň za los. Setři ho a vyhraj slevu nebo poukázku.
10: Navíc 3. září proběhne velké slosování o poukázky v celkové hodnotě 50 000.
9: Tak setři a šetři.
11: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
12: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
13: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
12: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
14: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
15: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hitrádio. Tady bude jen

Guru Josh Project Infinity 2008. Je 14 hodin 35 minut, posloucháte Hit Radio. 2008 to byl taky zajímavý rok, ale pokud jste rok narození 1986, tak máte letos víc než zajímavý rok. Přechod z trojky na čtyřku. První čtyřicítka. Jak to snášíte? Jste s tím v pohodě? Těšili jste se na to? Nebo o tom jako vůbec nechcete mluvit? Bolí vás více záda? Nebo teprve vám 40 bude, září, říjen, listopad, prosinec ještě před náma a tak nějak se už jako klepete a říkáte si, bože můj, co jako jenom přijde? No, každý to vnímá úplně jinak. Každý i tu krizi středního věku vnímá úplně jinak. V tom vám asi jako nikdo nepomůže, s tím se každý musí poprat sám. Já jsem hledal mezi různýma kapelama, zpěvákama, zpěvačkama, co vznikly v roce 1986, nebo se narodili. A našel jsem, že v roce 1986 tak vznikly The Goo Goo Dolls. Fantastická skupina. Jako je fakt, že mají asi jenom jeden obrovský hit, a to Iris, což je mimochodem píseň, která je z filmu Město andělů. Absolutně nedoporučuju. Jo? Jestli máte dobrou náladu a neradi brečíte, Město andělů nedoporučuju, protože Meg Ryan a Nicolas Cage, to, co tam se odehraje, já ten film, já ho zbožňuju, ale nesnáším ho zároveň. Já bych se na něj strašně chtěl podívat, ale už ho nikdy nechci vidět. Viděl jsem ho několikrát a doufám, že ho ještě několikrát uvidím, ale prostě se bojím. Já to prostě přiznávám, jo. Já tady u toho strašně vrečím, tady u toho filmu. A nebojím se to říct prostě jako nahlas, jo. Možná se podívám dneska večer, ale pak si budu fackovat. Prostě Město andělů, brutální, brutální film. A tak když teda se o tom teď bavíme, tak pojďme si dát kapelu, která vznikla v roce 1986. A když už, tak si dáme samozřejmě teda Iris, co jinýho. Tak jenom jsem chtěl říct, že pokud je dnešní den nebo letošní rok tím vaším rokem, to té obrovské změny, nejste v tom sami. Vy to zvládnete. Nevzdávejte to.

0: Ticha a Plamen. Tak trošku by se na to hodil videoklip nějaké letní lásky. Pokud jste single, ještě pořád máte čas, že to stihnete. Dneska je teprve 20. To znamená, že ještě máte 11 krásných dnů na to někoho potkat, zamilovat se, rozejít se, pak truchlit a pak už na to za pár let jenom vzpomínat jako na nádhernou letní lásku. Tak přesně o tom to je. 3:15. Jirka Pelnář se pro dnešek loučí, přeju vám pohodový zbytek dnešního dne, přežijte to v práci, zítra se na vás těším, opět ve 12 hodin, kdy nás čekají srdcovky a zítra mezi 12 a 15, navíc budu také i v dokonalé desítce rozdávat až 10 000 na pohonné hmoty. Tak pokud jezdíte autem a nechcete utrácet za benzín, zítra rozhodně hrajte dokonalou desítku se mnou mezi 12 a 15 tady na Hitrádiu. Mějte se krásně a od 3 odpoledne naše odpolední show.
1: Azore, ke mně, nech tu srnku!
2: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Rozpalte grily a s chutí do řeznictví H plus H. Tam na vás čekají špekáčky, klobásy, marinovaná žebra, marinovaná masa, stejková masa, hamburgery a další speciality na grill. Vaše grilování začíná u nás na podnikových prodejnách řeznictví H plus H.
5: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
6: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
7: Do Karviné míří Viktoria Žižkov. Druhé domácí utkání nové sezóny se blíží. Už v pátek 21. srpna od 18 hodin vyzve MFK Karviná na městském stadionu v Karviné ráji tradiční tým z hlavního města Viktorii Žižkov. Budete u toho s námi? Bojovnost a síla v žilách nám koluje. Ať Karviná v pátek vyhraje. Přijď i ty podpořit náš tým.
8: Být či nebýt, toť otázka. Ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
11: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Radia.cz.
12: S Dormem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu, ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře, teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: se hranice Valmez na výjezdu z Milutic nad Bečvou omezuje provoz nepojízdný kamion D35 a 286. klák ve směru na Olomouc. Tady před pár desítkami minut se srazilo nákladní auto s dodávkou, kolona ale by se tvořit neměla. A jdeme taky na Vsetínsko, protože mezi Kelčí a Kladeruby došlo k nehodě mezi dodávkou a traktorem. Provoz je v místě nehody řízen kyvadlově. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nadrý, brds.cz.
5: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz.
6: Užijte si krásné léto s Balanciem. K nákupu doplňků stravy Balancio od nás dostanete zdarma kapsle pro bio prebio pro správné trávení během celého léta.
7: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
8: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
7: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
9: Tisknu levně CZ.
10: Náplně hned.
11: Mami, proč máme všechno od konceptu?
12: To jen se zeptej tatínka.
13: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
14: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
15: Jsou tady další krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zimanová přeje hezké odpoledne. Pohonné hmoty v Česku budou v závěru srpna dál zdražovat. Výrazněji poroste cena nafty, která může do konce měsíce zdražit až o korunu za litr. Na vyšší ceny se ale musí motoristé připravit také v případě tankování benzínu. Důvodem současného růstu je vývoj na trhu s ropou, která kvůli nestabilní situaci na Blízkém východě zdražuje. Vodní nádrže v povodí Odry jsou naplněné z 80 až 94%. To je na toto období nadprůměrně vysoké. Přítoky jsou ale mimořádně slabé. Povodí Odry proto z přehrad vypouští téměř 5x více vody, než do nich přitéká. Vody musí být dost nejen pro obyvatele a průmysl, ale také pro ryby a další vodní organismy v řekách. Ve švýcarských Alpách byla nalezena těla dvou belgických horolezců. Ti se tam ztratili před více než 30 let. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na švýcarské úřady. Těla dvojice byla objevena v důsledku ústupu ledovců. No a jdeme na sport. Dvojnásobná olympijská vítězka Barbora Špotáková se na středeční velké ceně Kolína objevila po více než roce v oštěpařské soutěži. Ve 45 letech obsadila třetí místo výkonem 54,29 metrů. Tím vylepšila světový rekord v této věkové kategorii. Moc gratulujeme.
1: Počasí v 5 slovech.
0: Nějak je, bylo a bude.
1: Hit Radio Orion.
0: A vy už jste s Kubou, přeju vám hezké čtvrteční 20. srpnové odpoledne, 15 hodin 2 minuty, Hit Radio Orion a odpolední show začíná s tím, že za chviličkou se podíváme na silnice, bo policajti v jistém úsledku

Eva Farná, také Mirai. Vzpomeneš si ideální kombinace na dnešní čtvrteční odpoledne a pojďme vaším parťákem na silnicích, tak alou na ně.

tisíce korun. No a vítěz, samozřejmě, ten, kdo dokáže předjet kamion dřív, než mu dojde nějaký ten podcast. Třeba i ten z našich webovek a že jich tam máme. Pro jistotu hitradio Orion.cz.

0: 101%, největší hit Boba Sinclaira, Bobika. Dali jsme si Love Generation, takhle v pátek, kdy se můžeme jít trošku zazávidět, protože v evropské loterii padla opravdu pohádková výhra, 1,2 miliardy korun v přepočtu. A teďka si představte, že se ráno probudíte, rozlepíte oči, podíváte se ještě v pelechu na účet a najednou tam máte částku, za kterou byste mohli koupit, já nevím, pěkný barák, několik bytů, nebo třeba celý život nic nedělat a jenom přemýšlet, co s prachama. Panečku, to je sen, že? No tak já bych začal úplně skromně, zaplatil bych, co je potřeba, koupil nové auto a pak bych šel na kávu a po cestě bych se ještě několikrát podíval do bankovní apky, jestli se mi to nezdá. Protože některé částky už nejsou prachy, však to jsou, já nevím, telefonní čísla bez předvolby. Výherci samozřejmě tady s Klárkou z redakce blahopřejeme a vzkazujeme, aby tě husa kopla.
1: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
1: A?
2: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
1: nepřežijí.
2: Naštěstí Baumax má řešení.
1: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Setři a šetři s Futurem Ostrava. Nakup ve Futuru aspoň za 300, skoč do infostánku a účtenku vyměň za los. Setři ho a vyhraj slevu nebo poukázku.
4: Navíc 3. září proběhne velké slosování o poukázky v celkové hodnotě 50 000.
3: Tak setři a šetři.
5: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Scháníte spolehlivé rodinné auto se všemi zárukami, jistotou a skvělou cenou?
9: Auto ESA to je vaše správná volba pro kvalitu, garance i prověření vozu.
8: Auto ESA to je první a jediný český certifikovaný prodejce ojetých vozů.
10: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
11: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
12: Mirář,
11: Rybičky, Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
12: Migové,
11: Harley,
12: Single X,
11: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice za podpory Hitrádia Orion.
13: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
11: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
14: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
15: Vychutnejte si letní dovolenou v Beskydech ve spa hotelu Lanterna v rezortu Valachy ve Velkých Karlovicích. Okouzlující příroda, dvě wellness centra v ceně, moderní lokální gastronomie, stovky kilometrů značených cyklistických a turistických tras, program na každý den. Relaxujte a nechte se hýčkat. Rezervujte si pobyt na www.lanterna.cz.
16: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 49,90. Rabit. 90 řeznictví po celé České republice.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
18: Pepo, vstávej.
19: Nemusím.
18: Pepo, už je 8, vstávej.
19: Nemusím.
18: Je pátek, Pepo.
19: Nemusím.
18: Musíš už jít.
19: Nemusím.
20: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
21: Thank you.
12: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz
21: Hitradio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: Larson a vy máte díky ní ještě příjemnější odpoledne. To čtvrteční. No, tak co si budem, je sucho, vedro, tady na Moravě a ve Slezsku, ani nedávné deště už nic nezachrání. Prosím vás, řeč je o letošní úrodě ovoce a se mnou to hnulo.
1: Dnešní pohnutka? Kuby ohnutka!
0: Na Moravu přišly běsy, ach, ovoce moje, kde jsi? Nevoní tu žádné kvasy, střízlivost nás čeká asi. Jenom ticho jde spálenic, žádná švestka, hruška, nic. Jo, podzim bude nemilý, bez čeho? Bez veselých promilí.
2: Někdy jsem daleko, pak blíž, někdy jsme ruch.

0: Mám tu něco special pro vás, protože ve Vizovicích zítra startuje vizovické trenkobraní, takže 3 dny hudby, jídla, pití a samozřejmě švestkového šílenství. No, Balaši, když chtějí, tak si trnky najdou. No, zahrajou třeba No Name, Xindl X, Flarity nebo Vlasta Redl a v neděli přijde disciplína, kterou bych úplně s čistým svědomím mohl poslat na olympiádu. Jedná se o pojídání švestkových knedlíků. V loni jich během hodiny frajer snědl 228. Panečku, slušný výkon, asi rekordní. Pokud tedy máte pocit, že jste po babiččiných knedlících nikdy neměli dost, můžete se inspirovat, jen ale myslete na to, že cílem není přežít oběd, ale cílem je přežít samotné trnkobraní.
1: Nabídka pracovních míst.
2: Chcete posunout svou kariéru? Hajdík hledá kolegy do výroby, skladů i kanceláří. Moderní prostředí, nejnovější technologie a firma, která investuje nejen do inovací, ale i do svých lidí. Více na nelakujeme.cz. Co mají společného auta předních světových značek? Technologie z Highlight Check. Přidejte se k našemu týmu v Ostravě Hrabové. Hledáme operátory výroby, skladníky i seřizovače. Na seřizovače čeká nástupní bonus 50 000 korun. Highlight Check. Budoucnost mobility začíná právě tady. Více na www.hilite.com, sekce kariéra. Hledáte práci, která má skutečně smysl? Náš domov pro seniory Sluníčko v Ostravě Vítkovicích hledá zdravotní sestry, pracovníky v sociálních službách a kuchaře. Přidejte se k nám a pomáhejte s láskou. Více informací na www.domovsluníčko.ostrava.cz.
1: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
3: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Duncars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tofife v Byla klubu od 2 kusů za 29,90 za kus a hroznové víno bílé 1 kg za 39,90. Byla, to dobré začíná u nás.
5: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
6: Každou sudou sobotu probouzí farmářské trhy u OC Futurum vaše smysly. Objevte magii čerstvých lokálních bioproduktů a poctivých potravin od místních farmářů. Dopřejte si kvalitu a podpořte ty, co pěstují s láskou. Tradiční farmářské trhy každou sudou sobotu.
7: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
8: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
3: Brain Market. Míříš na vrchol hory nebo na svou oblíbenou procházku? Chceš žít zdravě? Máme pro tebe produkty pro energii, výkon a regeneraci. Brain Market. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Brain Market. Hrdý partner Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
4: Zažij vrchol léta na Slezské hartě. Doráž 21. až 23. srpna do Leskovce nad Moravicí na festival dračích lodí. Přijď fandit a užij si kromě jiného koncerty revivalových pecek jako ZZ Top, Luciáni, AC/DC nebo třeba afterparty s DJs. Máme super program i pro děti. Dračí lodě harta.cz.
5: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: kuličky, flešky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Itálie je tento Damiano David, který vám dopřál hitovku Next Summer. My jsme Hit Radio Orion a jestli to dneska máte do 16.30, tak ještě chvilku vydržte a pak půjdete domů. Já doufám, že vás tam nebude čekat znuděný obličej toho vašeho školáka, užívajícího si v uvozovkách prázdnin. A jsou před váma jenom hezké vyhlídky. Aha, takže o půl páté padla, pak nákup, večeře a hromada nevytáhlého prádla z pračky, že, milé dáme? Tak víte co, zkuste teďka na 2 minuty a rovných 37 vteřin myslet na hezké věci a hoďte se do pohody. Asi jako Joe a jeho End of Beginning na Hit Radio Orion.

0: No a za námi další celá, stejně jako Hitovka Golden. Teď na Hit Radio Orion v 15.57 nesou nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Dálnice D48 na exitu 2 ve směru, kde jedničce je výjezd z dálnice uzavřen kvůli vyprošťování auta. Myslete na to, stejně jako na to, že na příjezdu do Mohelnice ve směru od Zábřehu probíhá údržba zeleně. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Veverek je plný les? Ale Veverák je jen v Olomouci na svatém kopečku. Lanový park Veverák, to pravé adrenalinové dobrodružství. www.veverák-kopeček.cz.
5: Mami, proč máme všechno od konceptu?
6: To jen se zeptej tatínka.
7: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
8: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: Vám přeji hezké odpoledne. Než si užijeme slunečný víkend, Česko dnes a zítra potrápí silné bouřky. Nejdříve hlavně na jihovýchodě republiky. O víkendu se počasí uklidní, převládne polojasná obloha, takže to vypadá na příjemné letní dny. Se začátkem příštího týdne se ale srážky podle meteorologů znovu vrátí. U Počtátu se zřítila 30 metrů vysoká větrná elektrárna. Ta spadla na pole. Na místě zasahují hasiči a okolnosti události vyšetřuje policie. Příčina pádu zatím není známá. Podle starosty ji určí až odborné šetření. Nikdo se při pádu naštěstí nezranil. Je to první podobná havárie větrníku v České republice. A pozor bychom si měli dát na pumu. Polští lesníci upozorňují, že se velká kočkovitá šelma může pohybovat u Svídnice nedaleko českých hranic. Zvíře údajně zachytila fotopást. Podobné hlášení přišlo i z Opolí. Tam ale úřady zprávu později odvolali. Jestli se v oblasti skutečně pohybuje puma, teď ověřují odborníci. No a pokračuje mistrovství světa Formule 1 víkendovou velkou cenou Nizozemska. Při derniéře závodu na okruhu bude mít zvláštní motivaci Max Verstappen z Red Bullu. Ten zaútočí v domácím podniku na 6. pódium v řadě. Vedení v šampionátu hájí Ital Andrea Kimi Antonelli. Drží náskok 50 bodů před Lewisem Hamiltonem. Pojede se také samostatně bodovaný sprint.
1: A počasí také ode mě, zítra čekáme na Moravě a ve Slezsku nejenom, že konec pracovního týdne, ale polojasno, jen výjimečně s nějakou tou přeháňkou nebo bouřkou. Večer a v noci na sobotu pak oblačnosti přibyde a hlavně v Jeseníkách čekáme přeháňky. Denní maxima 24 až 28 na teploměrech, v Jeseníkách a Beskydech to bude 19 až 23.
2: Hit Radio Orion.
1: A 1.40 stále ještě, ano. Říjnová vám přeje hezké čtvrteční odpoledne. Hozier nabídne to své Too Sweet. No a tuto hoďku nám po svém ale skvěle může otevřít Amy McDonald. Budeme vzpomínat na její megahit This is the Life.

0: Ale, milovníci beskydských procházek, bacha. Jak už víte z našich zpráv, na polské straně, jen kousek od našich hranic, se podle úřadů pohybuje puma. No, ale si vemte, že se té kočce zachce na výlet. Přes Kladsko, Jeseníky a najednou máme pumu na Moravě nebo ve Slezsku. Tak zatím samozřejmě nic takového potvrzené není, ale kdybyste v Beskydech nebo Jeseníkách potkali velkou kočku, která rozhodně není sousedovi Cemicka, možná je lepší ji neskoušet jako tak nějak hladit. No, puma totiž podle chytrých hlav zvládne běžet až kolem 80 km v hodině. No, takže v tomhle případě platí jednoduché moravské, hej, nedělaj hrdinu, a švíhaj radši opačným směrem. Třeba ne na kočkovicu, ani pumovicu, ale borovicu. Nebo borovičku. Puma je blízko, asi jako poetika.
1: I když nemám křídla, tak s tebou lítám. A v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám. Jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: Dvojnásobná vítězka Eurovize, to byla Loreen, tady na Hitrádiu Orion jednou vyhrála s tímto hitem, po druhé pak s kouskem Tattoo. I pro vašeho tatu a i mamu, pro celou rodinu. A vy se z našeho vysílání můžete taky něco odnést, a to sice lístky na parádní akcičku, jejíž součástí bude i kousup s Krhutem. Za chvilku řeknu víc, takže bude potrženo sečteno, bude i Lady Gaga nebo Wiz Khalifa a Charlie Puth, tak mějte nabité telefony a ve správný čas mi prostě zavolejte.
1: Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednecks, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Speciál, Kandráčovci. Zábavní zóny pro děti i dospělé. Více na www.mkshavířov.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: Sezakovám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál, i na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Sezako.
4: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
5: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Chceš práci, která má smysl? Která nabízí unikátní příležitosti. Pracuji pro společnost Huisman a svoje výsledky můžeš vidět po celém světě. Vyrábíme špičková strojírenská zařízení již přes 90 let. Přihlas se na práce@huisman.cz a dělej, co tě baví. S Huismanem ze Sviadnova až do celého světa.
7: Potřebujete na chvíli vypnout a nadechnout se horského vzduchu? Hotel Troyer v Beskydech vás zve na pobyt plný odpočinku. Čeká na vás wellness a saunový svět, minigolf, pohodová atmosféra, jedinečné výhledy a restaurace s moderní českou kuchyní. Ať už plánujete romantický víkend, odpočinek ve dvou nebo útěk od každodenního schonu, Hotel Troyer je tou správnou volbou. Rezervujte na troyer.cz. Hotel Troyer. Beskydy jako na dlani.
8: Největší nabídka školního sortimentu na seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
9: Ve Vítkách už naplno ladíme formu na novou extraligovou sezónu. A co ty? Budeš u toho? Permanentky nabídky jsou právě v prodeji. Pohodlně online v aplikaci Moje Vítky i na pokladnách Ostravar Arény. Stávající permanentkáři, nezapomeňte. Vaše místo je rezervované jenom do pondělí 24. srpna do půlnoci. Tak neváhej, dupej pro permice a buď u toho s námi. Držíme ti místo. Za Ostravu, za Vítky.
10: Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
12: Pepo, vstávej.
13: Nemusím.
12: Pepo, už je 8, vstávej.
13: Nemusím.
12: Je pátek, Pepo.
13: Nemusím.
12: Musíš už jít.
13: Nemusím.
14: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
15: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí, Hit Radio, tady bude jen

uzavřete s námi dnešní den a vyhrávejte. Volejte 591 001 001. Podtržené, sečtené.

0: Podtržené, sečtené.
1: Wiz Khalifa a také Charlie Puth mají splněno větu See You Again, no a když něco končí, něco nového začíná, podtrženo, sečteno, to je mých 6 otázek a já budu chtít co nejrychleji zareagovat a hlavně správně. Mám tu pro vás 2 lístky na akci, během které uvidíte naživo i Štěpána Kozuba a Jirku Krhulta. Jít vámi, příští sobotu se nic neplánuju, nečekám a valím do Petrovic u Karviné na obecní slavnosti. Přesné místo, motokrosový areál Dolní Marklovice. Na telefonu bych měl mít Dušana. Dušane, zdravíčko, ahoj.
2: Ahoj, zdravím všechny, Dušan.
1: Tak, Dušane, já jsem se, hlava děravá, nezeptal, odkud telefonuješ, tak odkud?
2: Střelná.
1: Čeladná?
2: Střelná.
1: Střelná.
2: Ano.
1: No.
2: To je Vsetína.
1: Ano, já vím, vím, vím. Myslím, že tam máte i nějakou pekárnu, ne?
2: Ano, výborně, znám je, tam.
1: No, víš, tak já jsem Vála originál. No.
2: Výborně.
1: Tak, Dušane, pojďme na to. Pravidla jsou jasná?
2: Ano.
1: Tak, jdem na to.
0: Podtržené, sečtené.
1: Dušane, když jsme u té zmiňované dvojky Kozub Krhut, tak, na svatého Jiří.
2: Vylézají štíři.
1: A ještě jeden živočich, takový ten Ne, to není sesel, to je hád, přesně jak říkáš, ano, ano. Tak, za druhé, ve kterém okrese bys Petrovice u Karviné hledal?
2: No, Ostrava.
1: Petrovice u Karviné, tak jaký by to mohl být okres?
2: Karviná?
1: No přesně tak, člověče. Ty mi neskaráváš, jedeš jak namydlený. To asi bude snadné, když se taky z Valašska, kdo nebo co je to Rigol?
2: Rigol? To je kanál, ne? Nebo nějaký Rigol?
1: Je to taková, řekněme, strouha, nebo žlab na odtok vody.
2: Ano.
1: No. Dokonce jsem tady měl i nápovědu, že by to mohlo být ovoce.
2: Ne, to jsou ringle.
1: To by byla ringla, že? Ne Rigol, ale ringla. Tak, Dušané, ještě 2 nebo vlastně 3 otázky. Za čtvrté, kolikátého prosince má svátek Štěpán? 24., 26. anebo 26.?
2: Tak 26. na Štěpána. Ty brďo. To se
1: no,
2: každý, to víme.
1: Ano, ano. A dodržuješ to každým rokem takhle v prosinci?
2: Když jsem starší, tak úplně už to tak úplně nejde, ale...
1: No tak řekni to, řekni to na plná ústa, kolik je ti let?
2: A to 40.
1: Počkej, jako mě taky 40, to si myslíš, že...
2: No,
1: jako, že,
2: tak
1: že...
2: ve 20 to bylo lepší, ne, na toho Štěpána, jako.
1: No, je pravda, že vydržím mín, no, teďka.
2: No, následky jsou těžké.
1: Tehdy to bylo mezi Štěpánem a Silvestrem třeba každý den, dneska je to pouze do 30.
2: A...
1: Tak, za páté, kdy má svátek Eva?
2: No, Adam a Eva, tak 24. prosince teda.
1: No, a za šesté, kdo z kapel se zmiňuje o Karviné? Za A Jojo Band, za B Nene Band, za C asi Jo Band.
2: Tak asi Ačko, ne, tam v Karviné, prostě to je...
1: No, myslíš?
2: Cčko. Špatný signál máme. Ne? Tak ještě jednou to můžu říct.
1: Takže možnosti jsou Jojo Band, Nene Band, asi Jo Band.
2: Tak Jojo Band.
1: Jojo Band. Furt ten chlast tady, že?
2: No, bylo to náročné, tak blížíte víkend, takže díky diskuzi pomohl, dneska to bylo špatné, jako.
1: No, nebylo to úplně nejhorší, si myslím. Nebylo to úplně nejhorší. Takže prosím tě, 2 lístky jsou tvoje, ty mi vydrž do na telefonu, pozdravuj ve Střelné a... příští víkend mažeš na parádní akcičku, jo?
2: Super, děkuji moc.
1: Měj se, ahoj!
0: Podtržené, sečtené.
1: A taky dneska vás neminou 80, 90 a hejte Milénia. Od 18 do 21.

0: by vám nebylo takhle do zpěvu, takhle veselo, když máte v uších Hit Radio Orion, na něm Rehab a hitovka In My Head, která nás posunula blíž k tomu vytouženému víkendu, který doufám budete mít volný, budete chillovat třeba na zahradě, možná ještě i v bazénu, pokud máte, anebo budete rubat, až se z vás bude kouřit, no tak budeme v tom hezky půl na půl společně, konkrétně v sobotu, jakožto klasika, od 13 do 18. Za chviličku z našeho vysílání další hity v jednom Linkini, ve druhém i David Guetta a Kelly Rowland pro vás, milovníky latexu. When Love Takes Over. Dobré odpoledne.
1: Moravskoslezský magazín na Hit Rádiu Orion.
2: Zelená fasáda, jedlá zahrada nebo přírodní učebna. Kraj zvýšil klimatickou odolnost svých organizací. Na tyto a další projekty Moravskoslezský kraj rozdělil celkem 10 milionů korun. O dalších projektech hovoří člen rady kraje Pavel Staněk.
3: Zelenou fasádu střední zemědělská škola Ostrava, pak je to zelená střecha, retenční nádrž gymnázium v Třinci, školní zahrada ve Frýdku Místku, květ na Louka a bludiště na Čeladné. Projektu je celkově 33 a Moravskoslezský kraj vyčlenil v aktuální výzvě 10 milionů korun.
2: Kraj v této podpoře pokračuje, svým příspěvkovým organizacím nabízí dalších 10 milionů.
1: Moravskoslezský magazín.
2: Datový portál Moravskoslezského kraje nabízí novinku, data o dopravních nehodách v kraji. Lidé si na veřejně přístupném portále mohou bezplatně ověřit, jak bezpečná je ulice, kde žijí, nebo která křižovatka v jejich obci je nejrizikovější. Jaké informace v ní dál mohou uživatelé najít, hovoří náměstek hejtmana kraje Radek Podstavka.
4: Je v ní také například, kolik nehod se stalo v jednotlivých obcích na území kraje. Všechny nehody jsou jednotlivě zaznačeny v integrativní mapě s popiskem. Co bylo příčinou nehody, jaká se stala zranění a popřípadě jaká škoda vznikla.
2: Na jednom místě jsou informace o všech dopravních nehodách v Moravskoslezském kraji v roce 2025. Na území kraje došlo loni celkem k 9 čtyřem nehodám. Z dat se dá vyčíst, co bývá jejich nejčastější příčinou.
1: Moravskoslezský magazín na Hit Rádiu Orion.
5: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
9: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
10: Houston, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
11: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leťte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
10: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
12: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
13: Vydejte se na česko-polské pohraničí. Na české straně v Ostravě objevíte Dolní Vítkovice, ikonický industriální areál, kde můžete navštívit vysokou pec s kavárnou Bolt Tower, interaktivní muzeum U6 nebo Science Centrum Svět techniky. Jen několik kilometrů dál na polské straně na vás čeká karbonárium v Jastřenbě zdroji. Moderní expozice věnovaná uhlí z pohledu vědy, přírody, historie a průmyslu. Kampaň byla spolufinancována Evropskou unií v rámci programu Interact.
14: Nákupy v online shop.cz.
15: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
14: www.onlineshop.cz.
1: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

Jo, tohle to by šlo. David Guetta a Kelly Rowland v megahitu When Love Takes Over. V uších máte Hit Radio Orion a prosím vás, jedna velká prosba, opravdu se běžte nechat sosnout. Krevní centrum Ostravské fakultky dál hlásí opravdu kritický nedostatek dárců, a to i přes výzvu Ministerstva zdravotnictví. Klára Zemanová nabídne podrobnosti ve zprávách přesně v 17 hodin. Ano, už bude

0: Espresso macchiato. Dáváte si odpolední kavču, dáváte, tak hlavně žádné rychle jako pohyby, žádné srkání, ať nemáte spálené patro. No a nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska je do vašeho auta na D48 na exitu 2 ve směru k dálnici D1. Jsou nájezd i výjezd dálnice uzavřeny kvůli zásahu záchranných složek u šoféru auta. Problémy to můžou být až do 17.40. Na 252. a půltém kilometru ve směru na Ostravu jsme na D1. Dejte bacha na porouchaný karavan, který stojí na silnici, a jdeme dál, protože D1 mezi 268. a 272. kilometrem ve směru na Ostravu probíhají na krajnici práce údržby a probíhat budou plus minus do 17.30. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládu.

0: Kaufland.
1: Potřebujete pracovat na zahradě, ale chcete mít klid a pohodu? Tak se stavte v prodejně BG Technik v Ostravě Vítkovicích a vyberte si špičkové akustroje EGO. Sekačky, křovinořezy, plotostřihy nebo třeba řetězové pily s výkonem stejným nebo vyšším než benzínové stroje. EGO Stroje Ostrava. Výstavní 123/11. EGO. Baterie se silou benzínu.
0: Nákupy v online shop CZ.
2: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
0: www.onlineshop.cz.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
0: McDonald's vás zve na hypodrom do Brabantic. Poslední víkend v srpnu, 29. a 30. srpna, vyvrcholí dostihová sezóna českým klusáckým derby 2026. Přijďte fandit svým favoritům a užít si i tradiční pouť a zábavný program pro celou rodinu. Více na dostihyostrava.cz.
4: Teď je čas na měření zraku zdarma, odborně a bez podmínek. A brýle za ceny, co vás potěší. Oční optika Gemini. www.geminioptika.cz.

0: a jsou tady krátké zprávy v 17 hodin. Silné bouřky už dorazily do Česka a na Vysočině se vytvořila supercela, tedy mimořádně silná bouřková buňka. Meteorologové kvůli jejímu výskytu vydali výstrahu a upozorňují na nejnebezpečnější projevy bouřek. Bouřková aktivita bude podle předpovědi pokračovat také v dalších hodinách. Schodek státního rozpočtu příští rok vzroste z letošních 310 miliard korun. Bude ale pod 400 miliardami korun. Novinářům to dnes po třídenním jednání s vládními kolegy řekla ministryně financí Alena Schillerová. Blíže očekávaný schodek upřesnit odmítla. Ministerstvo ho podle ní dopočítává. Rezort musí návrh rozpočtu předložit vládě do konce srpna. Krevní centrum Fakultní nemocnice Ostrava dál hlásí kritický nedostatek dárců. A to i přes výzvu ministerstva zdravotnictví. V prvních třech dnech tohoto týdne dorazilo denně pouze kolem 50 dárců. Nemocnice jich přitom potřebuje alespoň dvojnásobek. Centrum proto hledá další způsoby, jak lidi k darování krve motivovat. No a bezkontaktní platby mobilem používá v Česku 61% lidí. Před 6 lety to byla jen pětina. Stali se tak nejoblíbenějším způsobem placení. Vyplývá to z průzkumu společnosti Mastercard mezi více než 1200 respondenty.
1: No a v rámci servisu ještě pohled na zítřejší oblohu. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačná, přechodně i polojasná, jen výjimečně s nějakou tou přeháňkou a bouřkou. A pokud náhodou, tak ty budou aktuální hlavně v Jeseníkách, kde naměříme 19 až 23 stupňů, stejně jako v Beskydech. V nížinách Moravy a Slezska čekáme opět horko, ale ne už takové. Něco kolem 26 budeme měřit na teploměre.
2: Hit Radio Orion.
1: A pořádně horko bylo taky v Miami, kam se z Moravy a Slezska vydáme v této hodině. Do té doby rozhodně vše nejlepší, nejenom ode mě, ale taky od Flipside, kteří nabídnou Happy Birthday všem oslavencům. No a tuto hodinu otvírá kapela Mirai s megahitem Když nemůžeš, tak přidej. Tak si jdeme zaspívat, co říkáte?
2: I tento hit od Mirai na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou, pojišťovnou pro život, jaký je.

Yeah, happy birthday, Flipside, a ten ženský hlas, který jste slyšeli, nebyl od Flipside, ale od zpěvačky, která se jmenuje Piper, a Flipside ďáky doprovodila. No a tohleto na Hit Radio Orion je zpráva, bez které jsme nemohli žít. Miami zažilo pořádné vedro. Teplota tam vystoupala na 100 stupňů. Ale klid Fahrenheita, to znamená asi 38 stupňů Celsia. Tak aby jsme si rozuměli, a to je tam podle měření teprve po druhé za 130 let. No tak pro představu, jo, 38 stupňů, že teplota, při které by se, já nevím, třeba ve Valmezu rozpustila i poslední zámenka jít odpoledne do práce, že jo, a že tady těch 38 tak bylo. A já zdravím samozřejmě nejenom na Valašsko, takže pokud vám dneska na Moravě a ve Slezsku jako mě připadá horko, můžete si říct, že v Miami jsou na tom ještě o kus hůř. Ale jak jsem říkal, my jsme si to v uvozovkách užívali taky. A nejenom jeden den, a neřešili jsme to jak nějací obyvatelé Miami. 100 stupňů Fahrenheita, oh my god, nechci do roboty, nechci do práce, ale chci si užít Leony a Don't Worry, a také Hit Radio Orion.

0: Tyhle ty umělce jste museli poznat. Purple Disco Machine a s nimi taky Kungs. No a proč jste museli poznat? Protože když se řekne Purple Disco Machine, tak oni mají takový jako specifický styl hudby, že jo? No jo. Tak, Hypnotized, alespoň ve zkrácené verzi, je také za námi. Před námi ale Taylor Swift, Gigi Agostino. No a teď i pohled do naší redakce. S pozvánkou přichází kolega Vladan.
1: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
2: Poslední prázdninovou sobotu se Slezsko-Ostravský hrad promění v místo, kde ožívají legendy a kde se odvážní návštěvníci vydají po stopách ukrytého pokladu. Čeká vás večerní dobrodružná stezka hradním palácem, plnění strašidelných úkolů, setkání s místními strašidly a samozřejmě odměna pro všechny, kteří dokážou odhalit tajemství skrytého pokladu. Akce se koná v sobotu 29. srpna. Úkoly v hradním paláci startují od 7 večer a poslední vstup na stezku je v 11. Vezměte děti, baterky a hlavně odvahu. Čeká vás strašidelný večer, na který se nezapomíná.
1: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
4: Každou sudou sobotu probouzí farmářské trhy u OC Futurum vaše smysly. Objevte magii čerstvých lokálních bioproduktů a poctivých potravin od místních farmářů. Dopřejte si kvalitu a podpořte ty, co pěstují s láskou. Tradiční farmářské trhy každou sudou sobotu.
5: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
6: Slyšel jsi, že Chachar slaví 20 let a přifoukl pizzu o 4 cm? 4 cm? To ani nepoznáš! Pozor! 4 cm jsou 28,34% pizzy navíc! To už fakt poznáš! Otestuj to i ty na chachar.cz. Chacharova pizza, bo na velikosti prostě záleží!
7: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
8: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
11: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz.
12: Užijte si krásné léto s Balanciem. K nákupu doplňků stravy Balancio od nás dostanete zdarma kapsle pro bio prebio pro správné trávení během celého léta.
13: Hanbal klub Zubří slaví 100 let. 21. a 22. srpna. Dva dny házené té nejvyšší úrovně. O Valašský pohár se utkají Zubří, slovenský Prešov, rakouské Fivers i maďarský Děr. Oslavte s námi 100 let házené. Více na hczubří.cz.
14: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsem s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti Teje Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
15: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 49,90. Rabit, 90 řeznictví po celé České republice.

0: Pondělní snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Mě by zajímalo, jestli si vzpomenete na třeba vaši první aktovku.
2: Já jsem měl takovou tu kostku, takovou tu krychli velkou. Trošku to připomínalo teďka, jak vozejí ty poslíčci jídlo. No. Takhle nějak to vypadalo. Ale bylo to hodně praktický, vešlo se tam strašně moc věcí.
1: Hele, takže jestli chcete ušetřit na aktovku do školy, tak dejte díky, že ten bagl od Fudora je to. Pak jsou ještě ostatní samozřejmě firmy. Hele, můžete si vybrat i barvu dokonce.
0: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem.

Do poslední vteřiny, DJ Agostino, Un Giorno Credi a 17.30 na hodinách, krásné pozdní odpoledne, jste s Kubou a dovolte mi otázku, pamatujete si na hru Simpsonovi Hit and Run? Já ano, ve Zlínku ještě, když jsem bydlel s mojí s kámoušem Járou Pařili. Mimochodem, ta kultovní hra je někdy z roku 2003, kde jste jezdili Springfieldem, bourali autáky a plnili různé úkoly, něco jak GTAčko. Jsme v tom, orientujeme se, pamatujete? No tak teďka to vypadá, že by se Gamesa mohla vrátit. Tvůrce Simpsonových, Matt, totiž naznačil, že se hra v nějaké podobě vrátí. Ale šéf současných Simpsonových ho hnedka opravil, ale i, nebo taky ne. Takže ofiko zatím nic potvrzené není, ale minimálně to vypadá, že se kolem téhleté počítačové legendy něco opravdu děje. Inu, kdo ví, možná se brzy budeme místo Springfieldem prohánět třeba Ovou, Opavou nebo Karvinou a samozřejmě s Homerem za volantem, no jo.

0: Warren má splněno, nabídl do všech koutů Moravy a Slezska jeho Ordinary, za chviličku hitovka Apache nebo Avicii a jeho Hey Brother. No ale teďka, přátelé, je to venku, pilot F1ček Max Verstappen ukončil všechny spekulace o své budoucnosti a zůstává u Red Bullu až do roku 2030, to se na to podívejme. Čtyřnásobný mistr světa byl přitom spojovaný hlavně s Mercedesem, dokonce se ale mluvilo i o tom, že by mohl z F1ček úplně odejít. Nakonec ale tady zůstává, takže Maxe v Red Bullu uvidíme ještě pěkných pár let a jestli se jim podaří postavit rychlé auto, možná ho uvidíme i na pódiu. Zatímco ostatní budou hledět, kde se vzal. A však kdo to je?
1: Nabídka pracovních míst.
2: Chcete posunout svou kariéru? Hajdík hledá kolegy do výroby, skladů i kanceláří. Moderní prostředí, nejnovější technologie a firma, která investuje nejen do inovací, ale i do svých lidí. Více na nelakujeme.cz. Co mají společného auta předních světových značek? Technologie z Highlight Check. Přidejte se k našemu týmu v Ostravě Hrabové. Hledáme operátory výroby, skladníky i seřizovače. Na seřizovače čeká nástupní bonus 50 000 korun. Highlight Check. Budoucnost mobility začíná právě tady. Více na www.hilite.com, sekce kariéra. Hledáte práci, která má skutečně smysl? Náš domov pro seniory Sluníčko v Ostravě Vítkovicích hledá zdravotní sestry, pracovníky v sociálních službách a kuchaře. Přidejte se k nám a pomáhejte s láskou. Více informací na www.domovsluníčko.ostrava.cz.
1: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
3: S Dormerem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormerem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.

0: kdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nadrý, brds.cz.
2: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
3: Podlahové desky Fermacell nejvýhodněji nakoupíte v síti prodejen Stavebniny Janík.
2: Stavebniny Janík. Stavebniny.
3: Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.
4: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
6: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
8: Zažij vrchol léta na Slezské hartě. Doraž 21. až 23. srpna do Leskovce nad Moravicí na festival dračích lodí. Přijď fandit a užij si kromě jiného koncerty revivalových pecek jako ZZ Top, Luciáni, AC/DC nebo třeba afterparty s DJs. Máme super program i pro děti. Dračí lodě harta.cz.
9: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Rádia.cz.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

tohle to byl Avicii, alias vlastním jménem Tim Bertling, chcete-li Tim Berg a jeho Hey Brother. Tak, bráchové a švigry, pojďme se posunout do kousíček dál, protože 18. tady bude už za 10 minut, to znamená poslední dnešní zprávy s Klárou Zem, ano, poslední dnešní zprávy, bude taky doprava, s tím, že po 18. budou 3 hodiny ve znamení 80., 90. a hitu milénia. No a zazní taky velká hvězda letošních havířovských slavností. Přijede a do našeho

chybět nebudu ani Manic Street Preachers, kteří to hned po 18. rozjedou s mou srdcovkou. Já jsem Kuba Ohnutek, děkuju vám za krásné dnešní odpoledne, těšil se na vás, budu i zítra opět mezi 15. a 18. Tak zdarec a...

0: si náladu.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. V Ostravě, Svinově, v Bílovecké ulici mezi křižovatkami s ulicemi Navrátilova a Leopolda Kříže probíhají práce na silnici. Projíždí se Kyvadlově, tak dávejte pozor. A co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
0: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
4: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Ostravy. 25. až 27. srpna ožije Slezsko-Ostravský hrad rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou, legendárním Drákulou nebo odvážným muzikálem 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
5: Největší nabídka školního sortimentu na Seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
6: Teď je čas na měření zraku zdarma, odborně a bez podmínek. A brýle za ceny, co vás potěší. Oční optika Gemini. www.geminioptika.cz.
0: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Senát zamítl rozsáhlou spornou novelu stavebního zákona. Podle kritiků návrh nahrává developerům, je prokorupční a jde proti veřejným zájmům i obcím. Předlohu znovu posoudí v září sněmovna. Vládní tábor má dostatečnou sílu veto přehlasovat. Na obranu by příští rok mělo dát Česko o něco více než 2% HDP. Řekl to dnes prezident Petr Pavel na návštěvě firem v Novém Městě na Moravě. Očekává ještě diskuzi. Podle vlastních slov je připraven téma řešit na jednání vlády. Princ Harry s manželkou Meghan plánují návrat do Británie. Stěhovat by se podle tamních médií měli už tento měsíc. Svou roli pracujících členů královské rodiny ale neobnoví. Jejich děti Archie a Lilibet jsou už zapsané do britské školy. Dvojnásobná olympijská vítězka Bára Špotáková se na včerejší velké ceně Kolína objevila po více než roce v oštěpařské soutěži. V 45 letech získala bronz výkonem 54,29, kterým vylepšila světový rekord v této věkové kategorii.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
7: V noci a ráno pod mrakem místy déšť, přehánky nebo bouřky, na jeho východě a východě mohou být silné. Ranní teploty 19 až 15, na severozápadě chladněji. Zítra pak dopoledne oblačno, polojasno, lokálně přehánky, ale přibývání mraků čekáme odpoledne. Na zataženo, k tomu na většině území déšť, místy velmi silné bouřky. A v těch pak zesílí vítr, padat mohou kroupy a hrozí i přívalové srážky.
8: 18. hodina odbyla, čtvrtek je v plném proudu, startujeme hudební speciál Hit Radio Classic. Hrát vám budeme to nejlepší z minulosti. Michal Pospíchal, hezký čtvrtek.

Taky jste se teď viděli někde na tanečním parketu? Jo, skvělá věc, Sheena Easton, 9 to 5 Morning Train, velká hudební vzpomínka, trocha té nostalgie. No a v podobném duchu budeme hrát až do 21. večerní. Na Hitrádu jsme odstartovali hudební speciál Hitrádio Classic, takže v playlistu jenom to nejlepší z 80. 90. a taky výběr těch největších hitů milénia. Teď pokračují Sparks, When Do I Get To Sign My Way. Užijte si to.

0: Right Said Fred, You're My Mate, skvělá věc, energická, sportovní hymna. Tak i to jsme připomněli teď tady na Hitrádiu, posloucháte hudební speciál Hitrádio Classic, vracíme se zpátky v čase, připomínáme to nejlepší z našeho hudebního archivu. A tam máme pochopitelně taky ten hlas Kvost, single, který nám dělá radost už od roku 1982. Pořád zní naprosto fantasticky a pořád i po těch letech zní naprosto moderně. Tak i tohle vám budeme hrát v příštích minutách, přidáme i Roxeťáky nebo Sugar Babes.
1: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
2: Paru, mám výsledky školního průzkumu.
3: A?
2: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
3: nepřežijí.
2: Naštěstí Baumax má řešení.
4: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Nákupní centrum Géčko.
3: Sportovní nadšenci, pozor! V Géčku pro vás otevíráme další prodejnu sportovního oblečení a vybavení. Poprvé v Ostravě je tu Martes Sport. Martes Sport. Začněte vaše sportovní kroky s tou správnou výbavou. Najděte svůj styl s Martes Sport v Géčku.
2: Nákupní centrum Géčko.
4: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
5: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
4: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
6: Tisknu levně CZ.
7: Náplně hned.
8: Brain Market. Míříš na vrchol hory nebo na svou oblíbenou procházku? Chceš žít zdravě? Máme pro tebe produkty pro energii, výkon a regeneraci. Brain Market. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Brain Market. Hrdý partner Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
9: Zažij vrchol léta na Slezské hartě. Doraž 21. až 23. srpna do Leskovce nad Moravicí na festival dračích lodí. Přijď fandit a užij si kromě jiného koncerty revivalových pecek jako ZZ Top, Luciáni, AC/DC nebo třeba afterparty s DJs. Máme super program i pro děti. Dračí lodě harta.cz.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle je slibovaná muzika Sugar Babes na Hitradio Overload. Věc, se kterou jsme se vrátili zpátky v čase, tak jak to děláme pravidelně každý všední den mezi 18. a 21. hodinou, hrajeme vám to nejlepší z 80. 90. taky hity milénia. Sugar Babes to dali dohromady v roce 1998, byla to tehdy tříčlenná dívčí parta, velmi úspěšná, nejenže pobláznila celou Velkou Británii, odkud tyhle dívky pocházely, ale uspěly po celém světě, atakovaly příčky, ty nejvyšší příčky prestižních hitparád, včetně té americké Billboard Hot, té vůbec největší, která stále má svou silnou pozici na trhu. To Unlimited budou pokračovat, Let the Beat Control Your Body, taky Matthew Wilder, Break My Stride, i na to se můžete těšit, i to vám budeme hrát v příštích minutách tady na Hit Radio. Tak užívejte čtvrteční večer. Let the beat control your body.

0: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
4: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu. Skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsem s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti Teje Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
5: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
6: Být či nebýt? Toť otázka. Ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky. To je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
8: Rozpalte grily a s chutí do řeznictví H plus H. Tam na vás čekají špekáčky, klobásy, marinovaná žebra, marinovaná masa, stejková masa, hamburgery a další speciality na grill. Vaše grilování začíná u nás na podnikových prodejnách řeznictví H plus H.
9: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
10: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
11: Díváte se na svět zamlženě? Zbavte se šedého zákalu i brýlí. Oční centrum nemocnice Agel Ostrava Vítkovice nabízí kvalitní nitrooční čočky a krátké objednací lhůty, zkušené lékaře a moderní vybavení. Vraťte svým očím ostrost i radost ze života. Jsme tady pro ty, kdo zase chtějí vidět svět jasně. Oční centrum nemocnice Agel Ostrava Vítkovice.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Krásná zamilovaná píseň, vztahová záležitost skupiny The Call-In, která se mimochodem objevila v několika seriálech. Wherever You Will Go jsme hráli teď na Hitradio. Hudebním speciálu Hitradio Classic, který nás teď vezme do Francie. To France, Mike Oldfield.

0: Captain Hollywood Project Impossible, věc, která nás dovedla k 19.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8. Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz. Užijte si krásné léto s Balanciem. K nákupu doplňků stravy Balancio od nás dostanete zdarma kapsle pro bio prebio pro správné trávení během celého léta.
0: To nejlepší z 80., 90. a taky hity milénia. Hrajeme právě teď v Hit Radio Classic. Michal Pospíchal s vámi. Dobrý večer.

Tohle je čtvrteční vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. 19 hodin a 10 minut, přejeme hezký večer. John Farnham nám otevřel tu další hoďku, až do 21 vám budeme hrát to nejlepší z 80, 90 a taky hity milénia. Your Voice, to je hodně silná skladba, motivační, povzbuzující píseň o tom, že člověk by neměl mlčet, že když máme hlas, tak můžeme něco změnit. Tak já vám teď hlasem řeknu, jakou píseň jsme pro vás vybrali jako další. French Affair, Comessi, Comessa, to je velká klasika, se kterou můžete počítat, to je jasná věc. A taky ke Strange World. To jsme tady dlouho neměli. Tak si to dejte pořádně nahlas a hezky si to užijte. Tohle je čtvrteční večer na Hit Radio a hudební speciál Hit Radio Classic, ve kterém vám vybíráme ty největší skvosty z našeho archivu.

Kamsi, kamsa, French Affair a slíbená záležitost, a posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. My vám hrajeme to nejlepší z našeho hudebního archivu. Taky Cyndi Lauper jsme tam našli. Girls Just Wanna Have Fun. Velká klasika, ta pořádně dostojí názvu našeho hudebního speciálu. Vyrazíme taky do Irska za skupinou U2, Sweetest Thing a nebo Pink Family Portrait. I s tím vším můžete počítat v příštích minutách. Tak doufám, že vám tohle vyladí čtvrtek.

0: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
1: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
2: Díváte se na svět zamlženě? Zbavte se šedého zákalu i brýlí. Oční centrum nemocnice Agel Ostrava Vítkovice nabízí kvalitní nitrooční čočky a krátké objednací lhůty, zkušené lékaře a moderní vybavení. Vraťte svým očím ostrost i radost ze života. Jsme tady pro ty, kdo zase chtějí vidět svět jasně. Oční centrum nemocnice Agel Ostrava Vítkovice.
3: Do Karviné míří Viktoria Žižkov. Druhé domácí utkání nové sezóny se blíží. Už v pátek 21. srpna od 18 hodin vyzve MFK Karviná na městském stadionu v Karviné ráji tradiční tým z hlavního města Viktorii Žižkov. Budete u toho s námi? Bojovnost a síla v žilách nám koluje. Ať Karviná v pátek vyhraje. Přijď i ty podpořit náš tým.
4: Azore, ke mně, nech tu srnku.
5: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
6: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
7: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
8: Mirá.
7: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
8: Mikové.
7: Harley.
8: Single X.
7: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice za podpory Hitrádia Orion.
9: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
7: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.cz.
10: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

0: Tohle je hádánkář Nick Kershaw, The Riddle, single, který jsme teď hráli na Hit Radio. Parádní věc, tohle je Hit Radio Classic, hudební speciál, plný toho nejlepšího z 80., 90. a milénia. A vy už jste určitě poznali Britney Spears s legendárním hitem Oops, I Did It Again. Ups, už jsem to zase udělala. Kdo jiný by měl naspívat tuhle píseň, než ta známá průšvihářka Britney Spears. Takhle vám na Hit Radio budeme hrát za chvíli.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: To jsi slyšela, že Chachar má o 4 centiáky větší průměr než pizzař od vedle.
4: No nekecej, 4 centiáky navíc? To musím hned vyzkoušet.
3: Neváhej a přesvědč se i ty na chachar.cz, protože 4 centiáky ty už fakt poznáš. Chacharova pizza, bo na velikosti prostě záleží.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: Díváte se na svět zamlženě? Zbavte se šedého zákalu i brýlí. Oční centrum nemocnice Agel Ostrava Vítkovice nabízí kvalitní nitrooční čočky a krátké objednací lhůty, zkušené lékaře a moderní vybavení. Vraťte svým očím ostrost i radost ze života. Jsme tady pro ty, kdo zase chtějí vidět svět jasně. Oční centrum nemocnice Agel Ostrava Vítkovice.
7: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
8: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitrea.cz.
9: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz.
10: Užijte si krásné léto s Balanciem. K nákupu doplňků stravy Balancio od nás dostanete zdarma kapsle pro bio prebio pro správné trávení během celého léta.

0: Stavebniny Janík. Stavebniny
1: Janík. Podlahové desky Fermacell nejvýhodněji nakoupíte v síti prodejen Stavebniny Janík.
0: Stavebniny Janík.
1: Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.

0: Posloucháte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. 20. hodina klepe na dveře. Tohle to je Laura Brennigan, Self Control. Další parádní hudební vzpomínka, malá chvilka nostalgie. Hrajeme to nejlepší z 80. 90. a milénia a pokračovat v tom budeme i v příští hodině. Teď je 20.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Azore, ke mně, nech tu srnku!
3: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
4: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.

0: Fantasy. Posloucháte Hit Radio. Hudební speciál Hit Radio Classic. Zajímavé je, že tenhle taneční single na poprvé vlastně vůbec nezabral. Vyšel už v roce 1992 a v britské hitparádě skončil na 76. místě. O dva roky později ji každopádně projekt vydal znovu, tuhle singlovku, a najednou z toho byla britská jednička, dokonce na dva týdny. No, teď se na časové ose posuneme ještě o 4 roky zpátky. The Farm má skladba, která zní jako fotbalová hymna a fotbal v jejím příběhu opravdu je. Tušíte, o čem mluvím? All Together Now. Ta vznikla podle skutečného vánočního příměří z roku 1914, když vojáci na západní frontě na chvíli přestali bojovat a setkali se v území nikoho. The Farm, All Together Now. Vám budeme hrát na Hit Radio už za chvíli.
1: Azore, ke mně, nech tu srnku!
2: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
3: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Vybrané druhy obkladů 300 na 600 za 199 korun za metr čtvereční a k tomu flexibilní lepidlo 25 kg za 224 korun.
4: Stavebniny Janík. Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka CZ s novinkama o krok napřed.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
6: Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednecks, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Speciál, Kandráčovci. Zábavní zóny pro děti i dospělé. Více na www.mkshavířov.cz.
7: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
8: Mirá.
7: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
8: Mikové.
7: Harley.
8: Single X.
7: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice za podpory Hit Rádia Orion.
9: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
7: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
10: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
11: Attention!
12: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
11: Yes,
12: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
11: La Tropical!
12: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
13: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
14: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
15: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio. Tady bude jen

0: Tohle byl Nick Berry, Every Loser Wins. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. A možná je trochu paradox, že zpěvákem vlastně původně vůbec nebyl. Britové ho znali hlavně jako herce ze seriálu EastEnders. Písnička se objevila přímo v něm, potom vyšla jako single a v roce 1986 z toho byly rovnou 3 týdny na prvním místě prestižní britské hitparády. Posuneme se dál o 12 let, rok 1998, album Ray of the Light a jedna z klidnějších madoniných věcí The Power of Goodbye. To vám na Hit Radio budeme hrát už za chvíli.
1: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
3: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
4: Každou sudou sobotu probouzí farmářské trhy u OC Futurum vaše smysly. Objevte magii čerstvých lokálních bioproduktů a poctivých potravin od místních farmářů. Dopřejte si kvalitu a podpořte ty, co pěstují s láskou. Tradiční farmářské trhy každou sudou sobotu.
5: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
6: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.

tohle, to už je z dnešního vydání hudebního speciálu Hitradio Classic úplně všechno, více nám toho sem nevejde. Ale nevadí, protože zítra budeme zpátky zase tradičně úderem 18. hodiny a dál vám budeme servírovat to nejlepší z 80., 90. a i ty největší hity milénia. Tak doufám, že máte pohodový čtvrteční večer a že vám ho dál bude ladit. Třeba skupina Verve, Bittersweet Symphony, taky Shakira, Dizzy Rascal ti dali dohromady velkou klasiku písničku Loka a do třetice třeba dvojka David Guetta a Kim Petras When We Were Young. Tohle vám budeme hrát na Hit Radio v příští hoďce hned na startu. Užívejte večer.

0: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
1: Díváte se na svět zamlženě? Zbavte se šedého zákalu i brýlí. Oční centrum nemocnice Agel Ostrava Vítkovice nabízí kvalitní nitrooční čočky a krátké objednací lhůty, zkušené lékaře a moderní vybavení. Vraťte svým očím ostrost i radost ze života. Jsme tady pro ty, kdo zase chtějí vidět svět jasně. Oční centrum nemocnice Agel Ostrava Vítkovice.
0: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz.
2: Jdeme na Hrady.
3: Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
4: Mirář,
3: Rybičky, Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
4: Migové,
3: Harley,
4: Single X,
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice za podpory Hitrádia Orion.
5: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
5: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
7: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
8: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Vybrané druhy obkladů 300 na 600 za 199 korun za metr čtvereční a k tomu flexibilní lepidlo 25 kg za 224 korun. Stavebniny Janík. Stavebniny...
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: všechny erotické hračky. To jsme my, e-kondomy.cz.
1: Azore, ke mně, nech tu srnku!
2: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
3: Každou sudou sobotu probouzí farmářské trhy u OC Futurum vaše smysly. Objevte magii čerstvých lokálních bioproduktů a poctivých potravin od místních farmářů. Dopřejte si kvalitu a podpořte ty, co pěstují s láskou. Tradiční farmářské trhy každou sudou sobotu.
4: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
6: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz.
7: Užijte si krásné léto s Balanciem. K nákupu doplňků stravy Balancio od nás dostanete zdarma kapsle pro bio prebio pro správné trávení během celého léta.
8: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky. To je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
9: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
10: Stavebniny Janík. Stavebniny
11: Janík. Podlahové desky Fermacel nejvýhodněji nakoupíte v síti prodejen Stavebniny Janík.
10: Stavebniny Janík.
11: Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.

0: Pozore, ke mně, nech tu srnku!
1: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
2: Ratatarararata, trička ratatadadadada.

0: potisk, potisk, trička, potisk, trička, Belabel, Belabel, Belabel, CZ.
1: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
2: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Vybrané druhy obkladů 300 na 600 za 199 korun za metr čtvereční a k tomu flexibilní lepidlo 25 kg za 224 korun.
3: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.

Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz

Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz